0: do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
1: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
0: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
2: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

C'est vilain, ouais, j'ai une dernière, les gars, j'ai votre...

od nás lehtivčího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

razu pomalučku przed. Výlet rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
3: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba jako málo kdy v minulosti na zasíchání raných brambor, které tak říkajíc šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
1: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
2: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
4: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchballu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlova festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
3: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
2: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
4: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba jako málo kdy v minulosti na zasíchání raných brambor, které tak říkají šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kýsovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Až jednou na rohu osloví.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: středního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: Morava má kritický nedostatek vody, v Kolíně přibývá narozených dětí. Naši mladí volejbalisté jsou poprvé mistry Evropy. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a v Olomouckém kraji je kritický. Uvedli to tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Blíží se tedy takzvanému bodu badnutí, kdy jsou rostliny na suchu. Bouřky a deště procházející přes Česko od pondělí výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude. Značná část Moravy zůstává vyschlá, deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Dnes se nad Českem objeví smraky i přehánky. Na jihu Moravy se vyskytnou hlavně v severní a východní části kraje. Americká režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová představila svůj nový počin. Na festivalu v Karlových Varech uvedla filmový horor Nevěsta, který režírovala i produkovala. Držitelka Zlatého glóbu a dvou Oscarových nominací tímto snímkem navazuje na svůj oceňovaný režijní debut Temná dcera. Gyllenhaalová obdržela už v pátek cenu prezidenta Karlovarského filmového festivalu. Dnes si pro Křišťálový glóbus dojde držitel tří Oscarů režisér Robert Richardson a uvede svůj film White Devil. Festival potrvá do 11. července. Kolín jde proti Česku, alespoň co se týče porodnosti. Navzdory celkovému celorepublikovému poklesu přibylo porodů v oblastní nemocnici Kolín meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich tam bylo 547, tedy o 91 víc než loni za stejnou dobu. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Toman říká, že se ženám, rodičkám snaží připravit co nejlepší prostředí.
2: Jednak je to tady hezký, protože to je zrekonstruovaný, máme tady skvělý vybavení, ale je tady i tým milých porodních asistentek a skutečně se snažíme o to, aby to bylo jako respektující prostředí.
1: Porodnost v Česku celkově klesá. Loni se narodilo 77 600 dětí, nejméně za posledních 240 let. Zlepšit léčbu nebo prevenci obezity. To je cílem fakultní nemocnice Plzeň, která chystá studii o rizicích. Účastníků z BMI nad 30 by měly být 400.
3: Účastníci získají po odběru krve informace o svém zdravotním stavu a o tom, jak ho zlepšit. Nemocnice zas bude mít data potřebná pro zlepšení léčby obezity a její prevence. Studii nemocnice spustí v září a podmínkou pro zařazení má být BMI nad 30, což by mohla být žena o výšce 170 cm s váhou kolem 100 kg. Studie se zaměří na komplikace, které obezita způsobuje. 50% žen a 45% mužů v Česku má nadváhu nebo je obézních. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Naši mladí volejbalisté válí poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa. Po skvělém výkonu nyní ve finále za necelé 2 hodiny porazil Polsko 3-1 a stal se evropským mistrem.
4: Dobré ráno, Katka Palajová, Jakub Voříšek, to je váš tandem pro nedělní ráno na Impulzu s datem 5. července. Mám pro vás spoustu muziky, Leona Čáková, Elán, Pet Shop Boys nebo právě teď Dan Landa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dobré a pohodové časné nedělní ráno, tady Radio Impuls. Za chvilku pro vás máme kapelu Elán, trochu slovenštiny, Čakám tě láska.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls, každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. První týden našeho putování jsme strávili v jižních Čechách, třeba v Bechyni, městě keramiky. Reportér Tomáš Kabát tam zažil unikátní setkání.
2: Tohle není rodinná protekce, ale shoda jmen. Já jsem teďka v keramickém krámku pana Jakuba Kabáta. Ona je to rodinná firma. V kolika letech jste se do toho přidal vy?
3: No tak já jsem se do toho přidal asi už, když jsem se narodil. Jako prakticky potom v dílně od nějakých třeba 12-13 let jsem zkoušel už jako nějaký první pokusy, abych si přivydělal na své koníčky. Pak v 15 jsem nastoupil tady na střední školu v Bechyni, abych pokračoval později v té rodinné firmě.
2: Jak máte v rodině rozdělené úkoly?
3: Tak já jsem jedinej teďkon hrnčíř vlastně celý firmy Keramika Kabát, takže já točím na tom kruhu. Pak mamka to většinou vyřezává, jo, když vidíte různé aromalampy, tam jsou takový vývezy, takže to dělá mamka a následně to s taťkou ještě glazujou, nakládají pece a mamka ještě potom jezdí na trhy, našla v tom zálibu a myslím, že jí to jde.
2: Tady v tom vašem krámku vidím nejrůznější věci, krmítka, keramičtí ptáci. A máte nějaký nejoblíbenější výrobek?
3: U zákazníků tak jsou keramická krmítka, k zavěšení buď pod nějakou pergolu nebo na strom, můžou být celoročně venku.
2: To krmítko se dělá taky na kruhu?
3: Jo, je to komplet točen, jak ta střížka, tak spodek, tam, kam se dává to krmení, tak je točené na kruhu a pak vyřezávan různý, točen jako okýnka a otvory, vstupy pro ty ptáčky.
2: Jak dlouho trvá výroba tady toho krmítka? Ono je to docela velké?
3: Jako když to vemu od začátku do konce, tak třeba 3 týdny, ale samotná výroba třeba dejme tomu hodina, jako když se to sečte, ono je to po takových různých úsecích časových, že se to musí než vytočit, musím si připravit hlínu taky samozřejmě na to, jo, pak to schne do takzvaného koženého stavu, kdy se s tím dá nakládat a vyřezávat třeba tam ty vstupy a tak.
0: Reportér Tomáš Kabát tedy v rámci letního speciálu navštívil v jihočeské Bechyni keramickou dílnu svého jmenovce Jakuba Kabáta. V rámci českých prázdnin na Impulzu se příští týden přesouváme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: že když budete pozorně poslouchat jejich vysílání každé všední odpoledne, možná i vy získáte vstupenku na Benátskou s Impulzem, kde budou účinkovat mimo jiné No Name, Miraj, Rišo Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

Krásnou sváteční neděli přejeme. My jsme Radio Impuls a jsme velmi rádi, že nás posloucháte. A já jsem velmi rád, že přispíváte do našeho vysílání a vysíláte společně se mnou. Třeba z Broumova vysílá Zdeněk. Teplota 12 stupňů zataženo po nočním dešti. Hezký den i vám. A zrovna teď poslala přesně v 6:30 vzkaz do Impulzu Jana z Frýdlantu nad Ostravicí, Pstruží. Dobré nedělní ráno z Beskyd, je zataženo po dešti 14,5 stupně. Krásný den, Jani. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, ojediněle se objeví i bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší budou o něco nižší než ty včerejší. Na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 13.

0: Krásný den. Přeje z Rádia Impuls moderátor Jakub Voříšek. Za chvilku je tu Václav Neckář, Mademoiselle Giselle, to je písnička z Impulzovic krabičky. Dnes máme v Česku státní svátek, je to Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomíná jejich příchod na Moravu roku 863. Třetím dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Domů se vrátí český USAR tým, který od minulé neděle pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin a hledáním přeživších po zemětřesení. V Litomyšli končí 68. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koná se pietní akt ke 160. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové z roku 1866. Proběhne rekonstrukce bitvy Sadová 1866, do které se zapojí víc než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních a 25 historických děl. Úřad vlády v Praze dnes a zítra otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci můžou projít Hrzánský palác na Hradčanech, informuje o tom mluvčí vlády Karla Mráčková.
1: Projdete reprezentačními salonky i pracovnou premiéra a nově navštívíte znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V pondělí se otevře Lichtenštejnský palác na kampě se sály, využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních.
0: V Londýně se hraje čtvrté kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. Jede se druhá etapa cyklistického závodu Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes nabídne další osmifinále. V 10 večer se v New Yorku utká Brazílie s Norskem. A jede se závod mistrovství světa vozů Formule 1, Velká cena Británie.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Impuls pro vás má i v neděli ve sváteční ráno nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dopravní situace je zatím naprosto klidná. Opatrnost je ale potřeba na ústecké dálnici D8. V úseku mezi kilometry 18 a 33 zůstává omezený provoz, a to kvůli víkendovým pracím. Jezdí se tady pouze jedním pruhem, a to směrem na Prahu i na Ústí nad Labem. Děkujeme předem za příspěvky, protože věřím, že budete spolu vytvářet dopravu 007 společně s námi. Volejte na 605 222 007 nebo nahrávejte něco do aplikace. Děkujeme.

0: Za minutu od 7 Katka Palajová právě vešla do studia, má pro vás připravené čerstvé zprávy Impulzu. Nejprve ještě k počasí. Dobré ráno, přeji a zdravím z Olomouce, u nás na Hané zataženo 15 stupňů, kéž by i u nás zapršelo, máme tu pořádné sucho, napsala Dana a o 2 minuty později napsala právě začíná pršet. Takže dobré zprávy, přejeme déšť na Hané. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde až 25, na jihu Moravy až 27.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V Rakousku se zranil český horolezec. Karlovarský kraj hledá učitele. Češi mají poprvé 5/8 finalistů ve Wimbledonu. Je 7 hodin, začínají zprávy s Katkou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner se těžce zranil český horolezec. Po přetržení jistící smyčky se nedaleko vrcholu zřítil 10 metrů. Vrtulník ho podle rakouské policie převezl do nemocnice. 29-letý muž postupoval navázaný na lano spolu se svou 24-letou manželkou. Podle její výpovědi muž po pádu zůstal ležet na malé skalní římse, což zabránilo dalšímu sesunu. První pomoc poskytl zraněnému jeho přítel, který šel v jiném lano družstvu. Přivolanému vrtulníku horské služby se nedařilo provést záchrannou akci kvůli větru a občasné mlze a až později ho pomocí navijáku vyzdvihl policejní vrtulník. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře, alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace této společnosti Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
4: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
3: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele a rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
5: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Americký prezident hovořil o zlatém věku Spojených států ve svém 40-minutovém projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států. Donald Trump zmínil vojenské a vesmírné úspěchy, ale také hrozbu komunismu. Věnoval se také své politické agendě, hovořil o snaze reformovat volební systém, aby měli voliči povinnost dokladem prokázat, že mají americké občanství. Projev se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním způsobeným evakuací prostranství National Mall kvůli bouři. Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Tenisté Lehečka, Nosková a Bousková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Kristovou a Bousková otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové. Úspěšné trio se tak připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších v pátek. Češi mají 5/8 finalistů ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii a vyrovnali grandslamové maximum z loňského US Open. komplikace čekejte v Praze k Belské ulici, která se opravuje. Na trase Letňany Černý most na křížení k Belské a Novopatské se srazila dvě osobní auta. Nehoda se stala v místě zúžení, tvoří se kolona v obou směrech.
0: 7:04, Impuls přeje krásné sváteční nedělní ráno. Chystáme pro vás další muziku. Michal Hrůza, Ruben Gomez nebo právě teď Divokej byl.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, tady Rádio Impuls. Za 4 minuty už bude 7:45. Za malou chvíli zaspívá Petr Muk, později třeba Lady Gaga a Bruno Mars. Vápenka v háji u Loučné pod Klínovcem otevírá své dveře veřejnosti. Zachráněná historická vápenka v Krušných horách je zastávkou na naučné cestě z Loučné pod Klínovcem. V Ústeckém kraji je možná prohlídka běžně nepřístupných prostor v Loretě Rumburg. Návštěvníci uvidí kryptu kostela svatého Vavřince a kapucínský chor, kryptu pod svatou chýší a vystoupají pod její střechu. V Hejnicích na Liberecku se koná druhý den hejnických slavností. Nabídnou kulturní program, řemeslný trh a Luna Park. V Třešti na Vysočině začíná dřevořezání, to je dvoudenní setkání řezbářů. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. U Litomyšle se koná tradiční slavnost na Růžovém paloučku. Podle pověsti je louka místem, odkud odcházeli čeští bratři v 17. století do emigrace.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Hra Haloter Impulzovi je zpět. Po krátké pauzičce odstartujeme nové kolo. Znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře i vy, návod je jednoduchý. Musíte se zaregistrovat, bez toho to opravdu nepůjde. Udělat to můžete na webu impuls.cz, v aplikaci Impulzu anebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Když vám zazvoní telefon ve všední den mezi 5. a 9. víte, co máte říci, že ano. Jediné správné heslo Haloter Impulzovi, nic víc, nic méně. Pozor, letos v létě navíc přidáváme jednu novinku. Když vyslovíte správné heslo, to je to, co potřebujeme, vyhrajete základních 10 000 korun. Až potud je to stejné. Potom ale máme novinku, že se můžete dobrovolně rozhodnout, jestli budete riskovat. Moderátoři vám mohou po vašem svolení položit i bonusovku, a to z našich českých prázdnin. Když zodpovíte tu otázku správně, výhra se zdvojnásobí na 20 000 korun. No, je tady drobné nebezpečí, že když neodpovíte správně, neodnesete si nic. První volání proběhne už v úterý 7. července, tak se zaregistrujte, hrajte s námi.

0: Krásné nedělí ráno, přejeme krásný a pohodový sváteční den všem našim milým posluchačům. Teď třeba Honzovi, který nám napsal: dobré ráno, Slezské Pavlovice, okres Bruntál, 18 stupňů, je po dešti, začíná se prodírat sluníčko. Krásnou neděli i vám, Honzo. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, ojediněle se objeví bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude ještě tepleji až 27, v 1000 metrech na horách nejčastěji 13, ale na Šumavě i kolem 17.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.

0: Krásné nedělní ráno, tady Impuls, přiblížil se čas Impulzovic krabičky, paní Marie Rotrová za chvíli zaspívá Řekni, kde ty kytky jsou. Ale nejprve promluví náš dnešní host, bývalý fotbalista a současný fotbalový bavič Petr Švancara. Petře, dobré ráno.
1: Zdravím všechny, ahoj, dobré ráno.
0: Co říkáte na současné horké léto?
1: Já miluju teplo, takže chápu, že všude dneska čtu a vidím ve zprávách, jak je vedro strašný. Já jsem bohužel opak, já nejsem ten, co plače, že je teplo, já prostě miluju, že si dám ty trencle, triko a valím ven, ať už je to ze psem, nebo když musím někde pracovat. Užívám si léto opravdu naplno, takže mě to vedro vlastně úplně nedělá zlé. Samozřejmě chápu, že někdo to snáší špatně, tak je mě ho líto, tak buďte na sebe hlavně všichni opatrní, hodně pijte. Ale já léto prostě miluju, pro mě je to nádhera, i když člověk cestuje. Já si to užívám strašně moc a i tím, že mám dneska rodinný domek vlastně s bazénem, takže jsem i v tomhle tom rád, že jsem doma a užívám to v rodinném kruhu.
0: Tak teď došlo trošku k ochlazení, takže spíš dnešní počasí udělá radost těm, kteří mají rádi trošku deštíčku a trošku mírně chladnějšího počasí, ale dostaneme se k mistrovství světa ve fotbale, protože to je vaše doména. Co na to říkáte?
1: Já jsem nadšený, že se daří těm velkým hvězdám skórovat, že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svým zaměstnání fotbalovým a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám. Jasně, logicky jsou zklamaný, že jsme vypadli, ale asi to všichni viděli, už tu negaci nechám být a tam bylo zklamání, že jsme to samozřejmě trošku nevycucali z toho víc, ale užívám si to, tak je samozřejmě na co koukat, protože pojďme si říct, jinak v tom létě jsou ty televizní pořady někdy takový ty, co se opakujou, to nechci kritizovat, jenom říkám, že jsem spokojený, že tam je ten fotbal a strašně fandím Argentině, teď úplně potom, jak vypadli naši, tak jsem velký fanoušek Argentiny, vždycky jsem byl od dob Diega Maradony, takže Argentina pro mě číslo jedna a věřím, že obhájí titul.
0: Uvidíme, jak to dopadne. A co vy sám, zahrajete si ještě někdy fotbal aktivně?
1: Jezdíme teďka hodně v létě, se tomu věnujeme každý rok. Já třeba se věnuju Staré gardy Zbrojovky Brno, často jezdím i s Horstem Sieglem na exibiční utkání, takzvaný Sigi Team, kde opravdu ten Horst tam má Tondu Panenku, Láďu Šmicera a další velké osobnosti, co v tom fotbale něco dostáhli. Takže to nás baví, tohle jezdíme pravidelně, lidi to bez problému najdou na našich sociálních sítích, ať už moje nebo Horsta Siegla. Přijedeme, většinou se odehraje 2x30, 2x40 v tomhle vedru a lidi si pak můžou s náma udělat fotky, podepsat, chodí plno, dáme si nějaký dobrý jídlo, pokecáme s těma lidma. Takže ty fotbalové exibice jsou prostě krásný, milujeme to. Nikdo na nás nekřičí prostě, že hrajeme prd a tam prostě je vidět, že ten fotbal, a to bych chtěl možná apelovat na všechny ty, kteří hodně kritizují, prostě fotbal, hokej nebo sport obecně vždycky ty lidi měl spojovat.
0: Tak, myslím, že to je krásná myšlenka na závěr rozhovoru. Děkuji moc krát, přeju krásné léto a na Impulzu se na vás budeme zase někdy těšit. Hostem na naší lince byl Petr Švancara.
1: Děkuji moc, věřím, že Argentina to zvládne a hlavně si přeju, aby byly dobrý zápasy, takže popřeju všem posluchačům hezké léto a mějte se krásně.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
3: Impuls. Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kolonu čekejte na příjezdu do Prahy směrem od Ústecké D8. Na trase z Letňan na Černý most na křížení k Belské a Novopatské bouraly dva osobáky. Je to ve směru od Zdib na Mladou Boleslav. Situaci navíc komplikuje letní rekonstrukce k Belské ulice. Jezdí se tady jenom v jednom pruhu, a to v každém směru. Kdybyste měli cokoliv, co byste chtěli dodat k naší dopravě 007 pomoci tím nám s naším dopravním zpravodajstvím a ostatním řidičům v tom, aby se jim hezky jezdilo, volejte na 605 222 007 anebo nechte nahrávku v naší žluté mobilní aplikaci.

0: Ani ne minuta zbývá do 8 hodiny, posloucháte Impuls. Dnes bude v Česku oblačeno až zataženo, na většině území občas zaprší, ojediněle se objeví bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně oblačnosti. Nejvyšší teploty budou různé, na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji 13, ale na Šumavě i kolem 17.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Do Venezuely, od Venezuely se vrátil český USAR tým. Češi s oblibou platí v zahraničí kartou. Fotbalový šampionát má už dva čtvrtfinalisty. Je 8 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do Česka se dnes ráno vrátil z Venezuely USAR tým, pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení. Na palubě armádního Airbusu bylo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Další část jich dnes přiletí s většinou materiálu později. V minulých dnech členové týmu zkoumali například zřícenou nemocnici nebo hotel, kde se pohřešovali desítky lidí. Cílem bylo získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší. Díky jejich kontrole a instrukcím pak mohli v odklízení následků bezpečně pokračovat místní. Podle posledních informací je potvrzených úmrtí téměř 3000. Dalších více než 16 000 lidí se zranilo a několik desítek tisíc pohřešuje. Češi mění platební zvyklosti, a to i v rámci dovolených. Stále víc lidí platí v zahraničí kartou, mobilem nebo prostřednictvím finančních aplikací. Zatímco v roce 2022 používalo finanční aplikace zhruba 500 000 lidí, letos už jich je 2,5krát víc. I přes rostoucí oblibu bezhotovostních plateb odborníci doporučují mít sebou vždy i hotovost. Také varují před nebezpečnými veřejnými Wi-Fi sítěmi. Pokud se v zahraničí připojujeme do internetového bankovnictví, měli bychom se jim vyhnout. Při bezhotovostních platbách, ale i při výběru z bankomatů by si cestovatelé měli hlídat především přepočet měny. Nevýhodný kurz může dovolenou zbytečně prodražit. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
4: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Denis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
3: Firma Simpson vznikla roku 1856 a původně krom motorek vyráběla také osobní auta, zbraně nebo kočárky. Po pádu komunismu pak ve finančních problémech zanikla. Včely v zahradě Zlínské Čeperovy vily patřící Zlínskému kraji se činí. Svým chovatelům dali ve třech úlech prvních 30 kg medu. Ten poslouží jako originální dárky.
5: Čiperné včelky toho času bydlištěm ve třech úlech u Čeperovy vily dali po prvním stáčení 30 kg sladké zdravé dobroty. Vila má krásnou zahradu. Včely tu velkým dílem přispívají k opilování keřů. Med bude mít zajímavý osud. Brzy jej stočí do sklenic a originálně poslouží k propagaci medonosného kraje, co by dárky pro návštěvy na tomto místě, novém turistickém taháku celého Zlínského kraje. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
3: Fotbalové mistrovství světa zná první dva čtvrtfinalisty. Stali se jimi fotbalisté Maroka a Francie, kteří se za pár dní spolu utkají o semifinále. Francie porazila v osmifinále Paraguay 1-0, Maroko zvítězilo nad Kanadou 3-0. Dnes se rozhodne ještě o dalším čtvrtfinalistovi. Fotbalisty Brazílie čeká Norsko, které neprohrálo žádný ze čtyř vzájemných duelů a je jediným týmem, se kterým se Kanárci utkali a nikdy ho neporazili. Vítěz se pak utká se lepším z dvojice Mexiko, Anglie.
0: Posloucháte Radio Impuls, kde pro vás v průběhu léta máme spoustu letních hitů. In the Summertime, tak se jmenuje píseň, která zazní za chvíli. Shaggy a Raven se o něj postarali. Teď zpívá Aneta Langerová.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné letní ráno z Rádia Impuls. Za chvilku kapela Kreštof, co bude pak? Nebo třeba Alphaville Forever Young. Každý týden vám představujeme...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Ano, každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Tak takový hrdinové všedního dne jsou lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak funguje. Řidiči autobusů, kuchařky, školníci, učitelky, anebo lidé, kteří se starají o památky. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls míříme se zuřivým reportérem na jihočeský Rožmberk.
2: No a hrad a dnes už i zámek Rožmberk má jako kastelánka na starosti Andrea Čekanová.
3: Ta práce má v rámci ročních období určitou dynamiku. My se teď tady setkáváme na začátku léta, takže asi všichni tuší, že tohle je pro nás úplně nejhektičtější období.
4: No. Říkáte, že jste poddimenzovaní, jo? Ale dá se říct, kolik lidí vlastně pod sebou máte, které dáváte dohromady, aby vám pomohli ten hrad takhle jako řídit, spravovat?
3: Kromě profese kastelána tu máme, podotýkám, jednu jedinou uklízečku, jednoho jediného údržbáře, jednu jedinou pokladní, jednu hlavní průvodkyni a ještě takovou technickou výpomoc od našeho bývalého kolegy. Takže kolikrát, když to zmíním před těmi návštěvníky, tak opravdu koukají a říkají, a to všechno zvládnete v tak málo lidech, zvládneme.
4: Teďka mě napadá, že další hrdina všedního dne bude minimálně ta paní uklízečka.
3: Ano, všichni ostatní, protože každý z nás má nějakou úlohu, kterou hraje a vlastně všichni dohromady tvoříme ten tým. A to jsem vám vyjmenovala vlastně ty persony, které máme na tom objektu, ale pochopitelně našimi servisními kolegy jsou potom stavaři, účetní, odborní, památkáři, takže my jsme jenom taková ta špička ledovce.
4: Zároveň bychom tímto poslali pozdrav a vlastně díky i vašim všem kolegům na všechny hrady a zámky v celé České republice, kteří se stejnou láskou jako vy tady o Rožmberk pečují o ty další hrady a zámky. Vy jste naše hrdinka všedního dne a máte tady od Rádia Impuls takové poděkování, takovou krásnou kytici růží. Ještě jednou děkujeme a mějte se krásně.
3: Děkuju a s těma růžema jste se trefil. Rosenberg, růžový vrch. To poděkování, jak říkáte, určitě nepatří jenom mně, ale skutečně nejen mým kolegům, ale i kolegům na ostatních hradech a zámcích.
4: Přijďte sem na Rožmberk, je to nádherný hrad.
3: Budeme se na vás těšit. Určitě máme co nabídnout.
0: A my hrdiny všedního dne hledáme i dál. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls vám zítra představíme zachránkyni koček. Už brzy ráno míříme na severní Moravu.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie Roxette. To je jenom část letošní hvězdné sestavy, kterou čekáme na festivalu Benátská s Impulzem. Jestli chcete být u toho, dobrá zpráva je tady. Už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Poslouchejte odpolední vysílání mezi 15. a 18., kterým vás provází Petr s Renatou. Laďte Radio Impuls každý všední den a třeba se letos uvidíme na Benátské.

Krásné ráno, víkendové ráno, nedělní, sváteční ráno přeje Impuls. Pojďme se podívat na počasí, nejprve na aktuální stav, o kterém mi dáváte vědět vy na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno, v Trojanovicích v Beskydech zamračeno, chladno, poprchává a máme jen 11 stupňů. Pohodovou neděli přeje Ilča. Letí pozdrav z Hoštic u Volině, je tady polojasno a krásných 20 stupňů, píše Zdeňka. A ještě pozdrav z Lobendavy, sever, leje 14,4 stupně, krásný den přeje Hanka. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, ojediněle se objeví bouřky. Večer čekáme na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně i oblačno.

15. Nejvyšší teploty budou různé, na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 27, v 1000 metrech na horách nejčastěji 13.

0: Takové je sváteční ráno na rádiu Impuls. Savage Garden zahráli. Za chvíli zpívá Lenka Filipová. Částečné zatmění srdce. Bude to písnička z Impulzovic krabičky. Dnes je neděle 5. července. Máme v Česku státní svátek, takzvaný Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomíná jejich příchod na Moravu roku 863. Třetím dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Domů se vrátí český USAR tým, který od minulé neděle pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin a hledáním přeživších po zemětřesení. V Husinci na Prachaticku začínají dvoudenní Husovy oslavy. V Litomyšli končí 68. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koná se pietní akt ke 160. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové z roku 1866. Proběhne rekonstrukce bitvy, do které se zapojí víc než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních a 25 historických děl. Úřad vlády v Praze dnes a zítra otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci můžou projít Hrzánský palác na Hradčanech. Informuje o tom mluvčí vlády Karla Mráčková.
1: Projdete reprezentačními salonky i pracovnou premiéra a nově navštívíte znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V pondělí se otevře Lichtenštejnský palác na kampě se sály využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních.
0: A jdeme ke sportu. V Londýně se hraje čtvrté kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. Jede se druhá etapa cyklistického závodu Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes nabídne další osmifinále. Od 22 hodin se v New Yorku utká Brazílie s Norskem. A jede se také závod mistrovství světa vozů Formule 1, Velká cena Británie.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Za 3:45 posloucháte nedělní sváteční vysílání Impulzu. Za chvíli zazní hit, který jsme slýchávali, myslím tak před 20 lety, DJ Bobo Chihuahua. A dáme si dopravu 007, přesně za minutu.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava na silnicích i dálnicích je aktuálně plynulá. Připomenu ale uzavírku na severu Čech na trase mezi Českou Lípou a Rumburkem. Kvůli opravám zůstává přerušený provoz na silnici číslo 9 v úseku mezi Svorem a křižovatkou na Kytlici. Doprava se sem vrátí až na podzim. Přesouváme se ještě na ústeckou dálnici D8. Z důvodu prací je v provozu pouze jeden pruh v úseku mezi 18. a 34. kilometrem D8, a to z obou stran. Kdybyste měli cokoliv, co byste chtěli přidat do dopravy 007, neváhejte, volejte na 605 222 007, případně nechte nahrávku v naší žluté impulzácké aplikaci se 4 Ačky. Teď už DJ Bobo, říkal jsem před 20 lety, tak jsem to trošku podcenil, už je to 23 let, letní hit roku 2003, Chihuahua.
1: Žijeme létem, žijeme muzikou, na rádiu.

0: Na rádiu Impuls za minutu uslyšíte zprávy Katky Palajové, protože bude 9 hodin. Ještě předtím informace o počasí. Dnes v Česku čekáme oblačno až zataženo. Na většině území občas zaprší, ojediněle se objeví bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Příštím rokem se zvedne minimální mzda. Víc Čechů vyráží na dovolenou vlakem. Mladí volejbalisté jsou poprvé mistry Evropy. Je 9 hodin, jsou tu zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Minimální mzda by se mohla příští rok zvednout. Podle dosavadních odhadů vzroste o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být na 26 900 korunách. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Předpis by měla projednat tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc lidí. Češi si oblíbili cestování vlakem. Na prázdniny z Česka jede podle serveru novinky.cz více lidí než jindy a dopravci sázejí hlavně na cesty k Baltu i Jadranu. Chtějí se vyhnout kolonám a letištním kontrolám. Novinkou je přímý vůz do slovinského přístavu Koper. Dosud vlaky mířily jen k chorvatské Rijece. Populární jsou i výlety do Vídně, Budapešti či Vysokých Tater. Větší zájem o cestování na dovolené vlakem například České dráhy zaznamenaly už v červnu. Kolín jde proti Česku, alespoň co se týče porodnosti. Navzdory celkovému celorepublikovému poklesu přibylo porodů v oblastní nemocnici Kolín meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich tam bylo 547, tedy o 91 víc než loni za stejnou dobu. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Toman říká, že se ženám rodičkám snaží připravit co nejlepší prostředí.
3: Jednak je to tady hezký, protože to je zrekonstruovaný, máme tady skvělý vybavení, ale je tady i tým milých porodních asistentek a skutečně se snažíme o to, aby to bylo jako respektující prostředí.
2: Porodnost v Česku celkově klesá. Loni se narodilo 77 600 dětí, nejméně za posledních 240 let. Podkrušnohorské radnice na Mostecku odmítají novou spalovnu nebezpečných odpadů. Společnost ZOE ji chce postavit v sousedství chemičky v Záluží, tedy směrem na Litvínov. Místní se teď bojí, že spalovna může ohrozit probíhající návrat přírody.
4: Spalovna má být největší v Česku a počítá se s ní jako s alternativním zdrojem energie. Takto společnost ZOE, za kterou stojí především český kapitál, plánuje. Stavět by chtěla po získání všech povolení v oblasti Růžodolu a využívat má odpad z dlouhodobě problematické skládky Celio. Radnice z okolních měst a obcí ale mají výhrady. Jen kousek je totiž nové jezero Most, které symbolizuje proměnu krajiny po těžbě uhlí a úspěšně slouží k rekreaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Slovenské referendum pohořelo. Voliči včera rozhodovali o dvou otázkách. Zda souhlasí se zrušením takzvané doživotní renty, například pro premiéra Roberta Fica. A zda souhlasí s obnovením úřadu speciální prokuratury a národní kriminální agentury. Po sečtení všech okrsků dosáhla účast pouhých 16%. Hlasování tak nebude platné. Podle ústavy by se ho musela zúčastnit nadpoloviční většina oprávněných voličů. Naši mladí volejbalisté válí. Poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa. Po skvělém výkonu nyní ve finále za necelé 2 hodiny porazil Polsko 3-1 a stal se evropským mistrem.
0: už jsou skoro 4 minuty po 9. Krásné sváteční dopoledne přeje Impuls a posílá kromě zpráv i spoustu muziky. Třeba Roxette, Sagvana Tofiho, anebo právě teď Petra Habku s Janou Kiršner.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za 3 minuty bude 9:45, krásné pohodové sváteční dopoledne, tady Rádio Impuls, moderátor Jakub Boříšek. Za chvilku přijde Sagvantofy a bude večírek. Vápenka v háji u Loučné pod Klínovcem otevírá své dveře veřejnosti. Zachráněná historická vápenka v Krušných horách je zastávkou na naučné stezce z Loučné pod Klínovcem. V Ústeckém kraji je možná prohlídka běžně nepřístupných prostor v Loretě Rumburg. Návštěvníci uvidí kryptu kostela svatého Vavřince a kapucínský chor, kryptu pod svatou chýší a vystoupají pod její střechu. V Hejnicích na Liberecku se koná druhý den hejnických slavností. Nabídnou kulturní program, řemeslný trh a lunapark. V Třešti na Vysočině začíná dřevořezání, to je dvoudenní setkání řezbářů. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. U Litomyšle se koná tradiční slavnost na růžovém paloučku. Podle pověsti je louka místem, odkud odcházeli čeští bratři v 17. století do emigrace.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Blíží se nám půl desátá, krásné sváteční ráno, nedělní ráno, tady Impuls. Chystáme další letní hit do našeho vysílání. Zbyněk Fritz a Zuzka Norisová za chvíli zaspívají o své letní lásce. Ale teď něco málo ke hře Halo tady Impulzovi. Možná jste to ani nečekali, ale už jsme zpátky. Po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. Návod na to, jak se zapojit, jak se zúčastnit našeho hraní je jednoduchý. Musíte se zkrátka zaregistrovat, buď to na webu, nebo v aplikaci, nebo SMS-kou. A když zazvoní telefon, každé všední ráno mezi 5. a 9. zvedejte všechny hovory heslem Halo tady Impulzovi. Letos v létě přidáváme novinku, za správné heslo samozřejmě základních 10 000 korun a potom, jestliže se rozhodnete riskovat, můžete se pokusit správně zodpovědět bonusovou otázku, která vám přihodí dalších 10, tedy celkově 20 000 korun. První volání proběhne už pozítří, tedy v úterý 7. července, tak se zaregistrujte a hrajte s námi.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Posloucháte sváteční vysílání Impulzu. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jaké počasí máme? Právě teď o tom píšete vy, třeba Zdeňka z Telče. Máme dnes oblačno a 16 stupňů. Krásnou sváteční neděli. Dnes bude v Česku převážně oblačno až zataženo, na většině území občas zaprší, ojediněle čekáme bouřky. Večer, zejména na Moravě a ve Slezsku, bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde až 25, na jihu Moravy 27.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Česká muzika potěší posluchače Impulzu za malou chvíli, zaspívá Helena Vondráčková. Posluchače Impulzu za malou chvíli, zaspívá Helena Vondráčková. O tom, že svou partu přátel ještě naštěstí má. A my máme skvělé hosty, právě teď vítám bývalého fotbalistu a fotbalového baviče Petra Švancaru. Petře, dobré ráno.
1: Zdravím všechny, ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj. Jak se vám líbí letošní mistrovství světa ve fotbale?
1: Já jsem nadšený, že se daří těm velkým hvězdám skórovat, že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svým zaměstnání fotbalovým, a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám. Jasně, logicky jsou zklamaný, že jsme vypadli, ale asi to všichni viděli, už tu negaci nechám být a tam bylo zklamání, že jsme to samozřejmě trošku nevycucali z toho víc, ale užívám si to, tak je samozřejmě na co koukat. Strašně fandím Argentině, teď úplně potom, jak vypadli naši, tak jsem velký fanoušek Argentiny, vždycky jsem byl od top Diego Maradony, takže Argentina pro mě číslo jedna a věřím, že obhájí titul.
0: A co sport aktivně? Hrajete ještě fotbal?
1: Jezdíme teďka hodně v létě, se tomu věnujeme každý rok. Já třeba se věnuju staré gardy Zbrojovky Brno, často jezdím i s Horstem Sieglem na exibiční utkání, takzvaný Sigi Team, kde opravdu ten Horst tam má Tondu Panenku, Láďu Šmicera a další velké osobnosti, co v tom fotbale něco dostáhli. Takže to nás baví, tohle jezdíme pravidelně, lidi to bez problému najdou na našich sociálních sítích, ať už moje nebo Horsta Siegla. Přijedeme, většinou se odehraje 2x30, 2x40 v tomhle vedru a lidi si pak můžou s náma udělat fotky, podepsat, chodí plno, dáme si nějaký dobrý jídlo, pokecáme s těma lidma. Takže ty fotbalové exibice jsou prostě krásný, milujeme to, nikdo na nás nekřičí prostě, že hrajeme prd, a tam prostě je vidět, že ten fotbal, a to bych chtěl možná apelovat na všechny ty, kteří hodně kritizujou, prostě fotbal, hokej nebo sport obecně vždycky ty lidi měl spojovat.
0: Krásná tečka za naším rozhovorem. Děkuji moc krát, přeju krásné léto, ať tedy vyhraje ta vaše oblíbená Argentina, když už tam nejsou naši. Na Impulzu naslyšenou naším hostem byl Petr Švancara.
1: Děkuji moc, věřím, že Argentina to zvládne a hlavně si přeju, aby byly dobrý zápasy, takže popřeju všem posluchačům hezké léto a mějte se krásně.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: vy máte také svoji partu, nazývá se Radio Impuls. Za chvilku mě vystřídá Lenka Hluzová, už se těšíme na její vtip. A dáme si dopravu 007. Na D1 nám provoz sílí mezi Rousínovem a Holubicemi.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď! Pomalu,
3: my se jí pouzali v té Hltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz sílí na D1 na tahu Vyškov Brno mezi Rousínovem a Holubicemi. Pracují tady silničáři. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 taky ve směru z Prahy na Brno, a to konkrétně před výjezdem 34 na Sázavu. Plechový had měří skoro 2 kilometry. A hned vedle na silnici číslo 110 z Ostředku do Sázavy právě zasahují záchranáři. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Já děkuji jednak Pavlu Hudečkovi za ten krásný obrat Plechový had, co mi moc líbí. Děkuji našemu skvělému dopravákovi a děkuji také našim posluchačům, že přispívají na 605-222-007. Je tu vtip Lenky Haluzové.
6: Ano. Mladý muž a krásná žena spolu právě večeří v luxusní restauraci. Servírka, která právě obsluhuje u vedlejšího stolu, si všimne, že ten muž ale z ničeho nic sjede pod stůl a ta žena, že si toho vůbec nevšimla. No tak jí to nedá, jde k ním a poví, promiňte, madam, já jenom, že váš muž právě spadl pod stůl. Ta žena si usrkne vína a řekne, to ne, můj muž právě vešel do dveří.

0: Radio Impuls, za chvíli 10 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju vám hezkou neděli, píše nám Jana. Na Hané ve Vlkoši máme krásnou hodovou neděli, 22 stupňů a pofukuje větřík. V Moravském krasu 16 stupňů, polojasno, to hlásí František, napište i vy, 605 222 007 je číslo sem k nám do studia. Dneska oblačno až zataženo, na většině území sem tam přeháníka nebo déšť, ojediněle dokonce bouřky, ale k večeru se vyčasí, naměříme 21 až 25 stupňů.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dovíme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Z Venezuely přiletěl český USAR tým. Olomouc vydala zákaz k odběru vody z Bystřice. Fotbalový šampionát má už dva čtvrtfinalisty. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Do Česka se dnes vrátil z Venezuely domácí USAR tým. Pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení. Podle jeho velitele záchranáři prošli 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Práci jim stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Podle posledních informací je ve Venezuele po katastrofě potvrzených téměř 3000 úmrtí. Dalších více než 16 tisíc lidí se zranilo a několik desítek tisíce pohřešuje. Na palubě armádního Airbusu bylo 57 záchranářů. Další část dnes přiletí s většinou materiálu později. Olomoucký magistrát zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice a dvou dalších potoků. Důvodem je velké sucho. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září. Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Lojka upozornil na to, že na záchranné odlovy ryb při dlouhodobém suchu nelze spoléhat. Je podle něj tak málo vody, že nejsou k dispozici vhodné náhradní lokality k jejich přemístění. Rybáři už zaznamenali na menších potocích značné úhyny. Zatímco rybníky a jezera se snaží provzdušňovat, u řek jsou téměř bezradní. Podle předpovědí na další týdny se přitom situace jen tak nezlepší. Naopak podobným zákazům nejspíš brzy přistoupí i další města a obce. Plavky jdou v posledních dnech na dračku. Teplé počasí také zvýšilo prodeje bod do vody nebo potápěčského vybavení. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci. Mluvčí jednoho z online srovnávače cen Ondřej Švejda potvrzuje, že letošní léto tahá Čechy hlavně za vodními radovánkami.
6: Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody.
5: Naopak menší zájem je o věci na kempování. Třeba prodeje stanů u některých prodejců dlouhodobě klesají, případně stagnují. Češi chtějí letos trávit dovolenou více doma. Podle průzkumu Czech Turismu nejčastěji míří do Jihočeského a Jihomoravského kraje. Vyhledávají přírodu, pěší turistiku, koupání a také gastronomické zážitky. Heslem všude dobře, u nás nejlíp se řídí i herec Šimon Bílina.
7: Pak neznám moc lidí, kteří to dělají. Všichni říkají, jak je naše česká krajina hezká, ale já mám pocit, že ten život jako na těch, nevím, 90 let jako, nebo 100 někdo třeba, jak jako chcete to stihnout, kdy jindy než teď musíme začít jít za celý den bez mobilu, chodit s kamarádama.
5: České prázdniny s námi můžete prožívat i na Impulzu. Příští týden vás vezmeme na Severní Moravu. Fotbalové mistrovství světa zná první dva čtvrtfinalisty. Stali se jimi fotbalisté Maroka a Francie, kteří se za pár dní spolu utkají o semifinále. Francie porazila v osmifinále Paraguay 1-0, Maroko zvítězilo nad Kanadou 3-0. Dnes se rozhodne ještě o dalším čtvrtfinalistovi. Fotbalisty Brazílie čeká Norsko, které neprohrálo žádný ze čtyř vzájemných duelů a je jediným týmem, se kterým se Kanárci utkali a nikdy ho neporazili. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Mexiko-Anglie.
0: No tak uvidíme, to by byly zprávy, my pokračujeme v našem táborovém víkendovém tématu. Ty máš taky spoustu dětí, Kačko, jezdili na tábory?
5: No ani moc ne. Jako oni milovali prostě jezdit k babičce a dělali jsme hodně výletů a dovolených. Tábory úplně nebyly teda u nás oblíbené, musím říct.
0: No tak v tom případě nejsi úplně správná respondentka. Za to já ano. Můj muž teďka odváží Vojtiška na tábor, tak jsem zvědavá. A ptáme se i vás ostatních, jezdili jste na tábory nebo jezdí vaše děti a radši s telefonem, anebo úplně totální divočina.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Pojďte vysílat 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia, anebo mi nahrajte hlasovku přes naší mobilní aplikaci Teď či nasky. Hlavolám.

0: Rádio Impuls, za chvíli k víni, anebo taky muzikálová melodie Ilona Čáková, Monika Absolonová, Bára Basiková a teď královnou jsem já. No a my máme tento víkend táborové téma. Ptáme se vás, kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor a jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo aspoň troška té civilizace? A patří podle vás na tábory mobily, internet a sociální sítě, nebo byste dětem v té přírodě aspoň na pár dní všechno tohle zatrhli? Pojďte se mnou vysílat, číslo jsem k nám je 605 222 007, napsala třeba Lenka. Já jsem jezdila ráda na tábory, za mě samozřejmě ještě bez mobilu a bavily mě hry a soutěže. Ještě jednou 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádio.

Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls. Další romantická písnička před námi, Miroš Birka a Len s ňou. No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie a nebo taky kapela Roxette. A to je jenom část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátka s Impulzem. A jestli chcete být u toho, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Jak je získat, to je zatím trošku překvapení. Napovím jenom tolik, že bude potřeba pozorně poslouchat Petra s Renatou. Tak si nalaďte Radio Impuls každý všední den od 3 do 6 a třeba se letos na Benátské uvidíme.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Rádio Impuls, chystám klasiku pro radost. Bude to Karel Gott s písničkou Lady Carnival.
1: Sportovní impulzy.
0: A na největším turnaji planety jde do tuhého, na fotbalovém mistrovství světa, jsou za námi všechna 16 finále a už odstartovaly i boje o nejlepší osmičku. Pár tipů na sledování, proto vybírá náš reportér Tomáš Zemánek.
2: Začněme chronologicky. Dnes v 10 večer si to o postup rozdá Brazílie a Norsko, tedy tradiční fotbalová velmoc a národ na prudkém sportovním vzestupu, který se může opřít třeba o obávaného útočníka Haalanda a taky publikum. To si zase zasloužilo celosvětovou pozornost svým vikingským veslováním. Tenhle zajímavý zápas skončí kolem půlnoci, v případě prodloužení i později, to ale nemusí vadit, protože kdo chce prodloužený fotbalový víkend vydojit naplno, ten zůstane vzhůru na utkání Angličanů proti domácímu Mexiku. Středoameričanům se 40 let nepovedlo vyhrát na mistrovství světa vyřazovací zápas, tedy až do středy, kdy si na svém aztéckém stadionu poradili s Ekvádorem.
3: For the first time in 40 years, Mexico have won a knockout game at the FIFA World Cup.
2: Domácí fazóna je letos pro Mexiko natolik silná, že by podle mnohých expertů měla poslat domů i favorizovanou Anglii. Vůbec nejzajímavější osmifinále se ale rozjede v pondělních 9 večer. To se poprvé utkají dva opravdoví kandidáti na celkový titul. Silné Španělsko, talentovaného Lamina Yamala s Portugalskem, za které stále dává góly Cristiano Ronaldo. V posledním zápase proti Chorvatsku se postavil k penaltě a vůbec poprvé v životě skóroval ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
4: Ronaldo. 1-1 in Toronto. And Cristiano Ronaldo.
2: V dalších zápasech se ještě utká Amerika s Belgií, Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: My na Impulzu tady v Srdci chováme hlavně muziku. Mám už pro vás další nachystanou. Bude to Mika, anebo taky Iveta Bartušová spolu s Petrem Sepešem budou zpívat písničku Červenám. Nesmím zapomínat ani na naše řidiče. Kvůli zúžení se vleče stejně tak jako včera doprava na D1. Všechny podrobnosti dám dohromady. Dejte mi takovou půl minutku a jsem u vás zpátky.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: To vezu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, které tvoříme za pomoci vaší spolupráce, když se nám ozvete na naší linku dopravní centrály 605 222 007, anebo když nahráváte vzkazy přes naší mobilní aplikaci, kdykoliv můžete se ozvat ze svojí trasy. No a teď už jdeme na to, kvůli zúžení se vleče doprava na D1 mezi Vyškovem a Brnem před 209. kilometrem. Kolona je tam v obou směrech, u Holubic pracují silničáři. Krokem to jede rovněž na toho Praha-Brno na D1 mezi výjezdy 29 a 34, i tady se dneska pracuje. Ze stejného důvodu zpomaluje provoz na D10 za exitem 10 směrem od Mladé Boleslavy do Prahy. A ještě jeden váš postřeh.
4: Zdravím, přátelé drazí, prosím vás, v Plzeňském kraji, kdo pojedete s hlavním tahem z obce Nepovuk na Klatově po silnici číslo 191, je tam z nějakého důvodu ze dne na den uzavřený průjezd obcí Petrovice. Objížďky jsou několika směry různýma variantama, ale je to opravdu nemalý zdržení. Zřejmě tam asi staví kruhový objezd a bude to asi na několik dní. Takže pevný nervy. Díky, ahoj.
0: Díky, že jste v tom s námi. Šťastnou cestu vám přeju.

0: Jackson nám uzavírá 10. hodinu, za chvíli bude 11. S vámi je Lenka Haluzová, přeju vám moc hezkou neděli. Jana a Vlasta píšou z Lampertic. Máme 17 stupňů, slabě nám pofukuje a je zataženo. Lenka zase hlásí Boriny 15 stupňů a prší. Číslo jsem k nám 605 222 007. Napište i vy, jak je právě teď u vás. Dneska spíš mraky, oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo déšť, sem tam i bouřka. K večeru se vyčasí a naměříme 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. Klidně z lesa.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Morava má kritický nedostatek vody. Policisté objevili nelegálně zaměstnané cizince. Češi s oblibou platí v zahraničí kartou. S 11. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a v Olomouckém kraji je kritický. Uvedli to tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Blíží se tedy takzvanému bodu badnutí, kdy jsou rostliny na suchu. Bouřky a deště procházející přes Česko od pondělí výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Dnes se nad Českem objeví smraky i přehánky. Na jihu Moravy se vyskytnou hlavně v severní a východní části kraje. Policisté zorganizovali rozsáhlou kontrolu na stavbách. Na Jablonecku a Českolipsku se zajímali o lidi, kteří tam pracují neoprávněně anebo nemají na území naší republiky co pohledávat, protože nemají povolený pobyt. Našli jich téměř 20. Do kontrol a vyhledávání lidí na stavbách se zapojili kromě policistů i kynologové se psy a specialisté z drony. Nejde o první akci většího rozsahu s tímto zaměřením, kterou cizinecká policie v Libereckém kraji letos uspořádala. Celkem jich zorganizovala v tomto roce už 10 a prověřila při nich 537 Čechů a přes 1600 cizinců. Akce podobného zaměření budou pokračovat v regionu i v druhé polovině roku. Češi mění platební zvyklosti, a to i v rámci dovolených. Stále víc lidí platí v zahraničí kartou, mobilem nebo prostřednictvím finančních aplikací. Zatímco v roce 2022 používalo finanční aplikace zhruba 500 000 lidí, letos už jich je 2,5x víc. I přes rostoucí oblibu bezhotovostních plateb odborníci doporučují mít sebou vždy i hotovost. Také varují před nebezpečnými veřejnými Wi-Fi sítěmi. Pokud se v zahraničí připojuje do internetového bankovnictví, měli bychom se jim vyhnout. Při bezhotovostních platbách, ale i při výběru z bankomatů, by si cestovatelé měli hlídat především přepočet měny. Nevýhodný kurz může dovolenou zbytečně prodražit. Zlepšit léčbu nebo prevenci obezity. To je cílem fakultní nemocnice Plzeň, která chystá studii o rizicích. Účastníků z BMI nad 30 by měly být 400.
4: Účastníci získají po odběru krve informace o svém zdravotním stavu a o tom, jak ho zlepšit. Nemocnice zas bude mít data potřebná pro zlepšení léčby obezity a její prevence. Studii nemocnice spustí v září a podmínkou pro zařazení má být BMI nad 30, což by mohla být žena o výšce 170 cm s váhou kolem 100 kg. Studie se zaměří na komplikace, které obezita způsobuje. 50% žen a 45% mužů v Česku má nadváhu nebo je obézních. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: Velkým hvězdám se na fotbalovém šampionátu daří. V našem ranním vysílání to potvrdil bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancar. Je nadšený, že se právě zvučným fotbalovým jménům daří na mistrovství skórovat.
5: Že dávají góly, ať je to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svém zaměstnání fotbalovým a užívat. Vám si to i díky těmhle velkým hvězdám.
3: po vypadnutí českého nároďáku ze soutěže fandí Švancara Argentině, to už od dob Diega Maradony, a věří, že Argentinci obhájí mistrovský titul. Právě v modrobílých barvách hraje i fotbalový kouzelník Lionel Messi.
0: No, uvidíme. Já si netroufám sázet, i když jsem koukala, že v rádiu se nám rozdělí nějaké sázky, tak schválně, kdo to vyhraje. U nás tady teď zrovna vítězí muzika Janek Ledecký na úvod hodiny a právě teď hezký poslech.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Velmi vyvedená píseň Eva Farná a Miraj na Rádiu Impuls. Za chvíli Nazareta nebo taky Adam Ďurica a jeho Mandolína.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Prožíváme krásné, hezké české prázdniny. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. První týden našeho putování jsme v jižních Čechách, třeba v Bechyni, městě keramiky. Reportér Tomáš Kabát tam zažil unikátní setkání.
2: Tohle není rodinná protekce, ale shoda jmen. Já jsem teďka v keramickém krámku pana Jakuba Kabáta. Ona je to rodinná firma. V kolika letech jste se do toho přidal vy?
3: No tak já jsem se do toho přidal asi už, když jsem se narodil. Jako prakticky potom v dílně od nějakých třeba 12-13 let jsem zkoušel už jako nějaký první pokusy, abych si přivydělal na své koníčky. Pak v 15 jsem nastoupil tady na střední školu v Bechyni, abych pokračoval později v té rodinné firmě.
2: Jak máte v rodině rozdělené úkoly?
3: Tak já jsem jedinej teďkon hrnčíř vlastně celý firmy, keramika Kabát, takže já točím na tom kruhu. Pak mamka to většinou vyřezává, jo, když vidíte různé aromalampy, tam jsou takový výřezy, takže to dělá mamka a následně to s taťkou ještě glazujou, nakládají pece a mamka ještě potom jezdí na trhy. Našla v tom zálibu a myslím, že jí to jde.
2: Tady v tom vašem krámku vidím nejrůznější věci, krmítka, keramičtí ptáci. A máte nějaký nejoblíbenější výrobek?
3: U zákazníků tak jsou keramická krmítka, k zavěšení buď pod nějakou pergolu nebo na strom, můžou být celoročně venku.
2: To krmítko se dělá taky na kruhu?
3: Jo, je to komplet točen, jak ta střížka, tak spodek, tam, kam se dává to krmení, tak je točené na kruhu a pak vyřezávan různý, jo, jako okýnka a otvory, vstupy pro ty ptáčky.
2: Jak dlouho trvá výroba tady toho krmítka? Ono je to docela velké.
3: Jako když to vemu od začátku do konce, tak třeba 3 týdny, ale samotná výroba třeba dejme tomu hodina, jako když se to sečte, ono je to po takových různých úsecích časových, že se to musí než vytočit, musím si připravit hlínu taky samozřejmě na to, jo, pak to schne do takzvaného koženého stavu, kdy se s tím dá nakládat a vyřezávat třeba tam ty vstupy a tak.
0: Reportér Tomáš Kabát tedy v rámci letního speciálu navštívil v jihočeské Bechyni keramickou dílnu svého jmenovce Jakuba Kabáta. V rámci českých prázdnin na Impulzu se příští týden přesuneme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bude na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls, za chvíli Baroko nebo taky Spice Girls. Pokračuje prázdninový speciál Rádia Impuls s názvem Všude dobře, u nás nejlíp. Po neděli vyjedeme do oblasti Severní Moravy. Také v tamní krásné přírodě se tradičně koná celá řada letních táborů. Ať už v úplné divočině podhůří Beskydčí jeseníků nebo i v modernějších chatkových areálech. Ptáme se vás tento víkend, co vy, kam jste jezdívali nebo třeba stále ještě jezdíte jako zdravotník, kuchař nebo vedoucí na tábor. A jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny, nebo přece jenom troška té civilizace tam může být? Přišla zpráva od Lady z Brna. Ahoj, já jezdila na tábory moc ráda. Tenkrát byly na celé 3 týdny. Těšila jsem se na každý dopis a pohled z domova. Nejvíc jsem si užila ten v Javorku u Jermanova. Stany s podsadou, latríny v lese, kolem nádherná příroda. Koupelnou nám byl nedaleký potok, spousta her a povyražení. Na tábor mobil a internet nepatří. Zábava, pohyb žádný, takže tábor je to pravé, aspoň teď na chvíli pro ty děti. Létu zdar a táborům zvláště. Děkuji moc za zprávu, napište i vy na 605 222 007 co vy a tábory. A nebo mi nahrajte hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Za chvíli pohádková melodie Václav Neckář Miluju a maluju v Impulzovic krabičce. No a našemu gastrošéfovi neuniklo, že na Impulzu máme české prázdniny a protože ke každému výletu patří něco dobrého, připravil si pro vás další letní dobrotu.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošéf.
2: Důřelobičky moje, tak jak prázdniny? Odpočíváte nebo musíte do rachoty stejně jak já? Nebo posloucháte ty moje žvasty na dovolené? Třeba u moře? No, Žaneta do mě teďka žduchá, že u moře Impulza nechytneš. Ale já mám pod čepicou, bo mám aplikaci v mojem telefonu a můžu poslouchat po celém světu. Tak se nikdy nedostanu ze signálu. Teď si ji napraskej do telefona, je fajna. A už jste přemýšleli o dovolené u nás v signálu? No jasné, že nemáme moře, ale máme fajné místa, kde se vyplatí hodit oko. Celý tento týden lítal zuřivý komposter po jižních Čechách a v pravidelných vstupách vykrkával různé informace. No a co mi se vybaví, když se poví jižní Čechy? No, poslouchej. Utopený telefon v Lipně, pokuta za rozdělaný oheň, píchle kolo před Budějicama a rybníky, kaj i plochozemec pochopí, že něco nehraje. V zakulacených rybníkách tež plavu kapřici. Ale já je bohužel nežeru. Vždycky si je vynahradím klasickým anglickým recepisem na fish and chips, který v domácích podmínkách dělám zmražené, filetované trosky. Na celý postup, jak se správně robí, se můžeš už teraz podívat na sociálkách Radia Impuls. No a tež ho vyčmucháš v jedné ze tří mojich kuchařek, které splašíš u každého dobrého knihkupca nebo na internetách. Tuž tak sikorky moje, ať žiju jižní Čechy a užívejte dovolené, ať je to kajkoli. Zduř, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Další klasika pro radost zase za hodinu, za chvíli Robbie Williams nebo taky Lenka Filipová s dcerou Leny a Samotní nejsme nic. Předtím na silnice komplikace stále na D1 mezi Brnem a Vyškovem, víc za půl minuty.
1: Jsou obyčejní kolegové a pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na D1 mezi Brnem a Vyškovem. Zúžení vozovky omezuje plynulost provozu u exitu číslo 210 na úrovni Holubic. D1 se tady ucpává v obou směrech. Provoz na D1 zpomaluje ještě mezi exity 182 a 178 směrem z Brna na Prahu. Další šňůra aut je potom u Sázavy před výjezdem číslo 34 směr Praha. Na D1 se pracuje o 106. Podobnou situaci nám hlásíte také z trasy Pelhřimov Humpolec z úseku Onšovice-Vystrkov, jede se tu v koloně z obou stran. Já vám přeju šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv, kdybyste narazili na komplikaci, tak se nám ozvěte, buď přes naši mobilní aplikaci, anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Ve Vojetíně 18 stupňů, občas zamrholí, ale jinak pohoda, hlásí Míra, píše Kristina z Olomouce. Máme 20 stupňů a zamračeno, vypadá to na déšť. Renata zdraví z Vysoké Pece u Chomutova, je dost větrno, 19 stupňů a sluníčko, honí se mraky, ale neprší. Číslo jsem k nám 605 222 007, napište i vy. Dneska bude oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo déšť, ojedinělé bouřky. K večeru se vyčasí, naměříme 21 až 25, chladněji bude na severu, tam místy jenom kolem 19 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: V Zelovém domě v Jihlavě zemřelo dítě. Potraviny v Česku výrazně zlevňují. Naši tenisté mají poprvé 5/8 finalistů ve Wimbledonu. Je 12 hodin, pohodové poledne vám přeje Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Ze soudem nařízené pitvy vyplynulo, že se na jeho úmrtí nikdo další nepodílel. Policie proto nikoho neobvinila a žádá veřejnost, aby se zdržela jakýchkoliv závěrů. Případ se stal včera. Policie předvedla k podání vysvětlení dvě osoby. Po provedení nezbytných procesních úkonů je podle jejich mluvčí Čírtkové propustila. Potraviny v Česku zlevňují, například mléko stojí meziročně o 31% méně, máslo o 27% a brambory o 30%. Ceny se už podle úřadu Eurostat výrazně přiblížily těm německým. Mzdy našich západních sousedů jsou však více než dvojnásobné. Průměrná česká domácnost dá za potraviny 17% rozpočtu, ta německá 11%. Nejlevnější život z našich sousedů mají Poláci. Ti dávají za potraviny, energie nebo bydlení pouze 73% evropského průměru. V Třešti na Jihlavsku začalo dřevořezání. V zahradě Šumpeterova domu mohou lidé až do pondělí obdivovat práci 58 řezbářů. Později si jejich práci připomenou prohlídkou Betlému, který už má přes 1500 figurek. Přidat do něj další je jedinou povinností, kterou účastníci tohoto tradičního setkání mají. Ti na místě pracují s drobnými dláty i motorovou pilou. Navzájem si dávají rady a čerpají inspiraci i návody na práci. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začaly kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
5: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Denis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
4: Firma Simpson vznikla roku 1856 a původně krom motorek vyráběla také osobní auta, zbraně nebo kočárky. Po pádu komunismu pak ve finančních problémech zanikla. Cyklostezka Karlovarská podél Ohře u Lokte je znovu průjezdná. Po bouřkách a liácích klíčovou trasu zablokovaly kameny. Hrozilo, že se uvolní i další z okolních skal. Dobrou zprávu má nakonec pro cyklisty i pěší turisty náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
6: Zdravím z Karlovarska a potvrzuju. Cyklostezka je v úseku Loketlávka pod Starým sedlem bezpečná a průjezdná. Hasičům a následně hlavně lesákům se podařilo zavalený úsek vyčistit a zabezpečit. Teď přijde na řadu detailní geologický průzkum. Budou na něm spolupracovat všichni majitelé okolních pozemků. Prověřit se musí statika skal u cyklostezky, která je jednou z nejvytíženějších v Karlovarském kraji a dojedete po ní vlastně až do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: A další dobrá zpráva dorazila z tenisových kurtů. Lehečka, Nosková a Bousková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara, Nosková zdolala Rumunku Kristeovou a Bousková otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové. Úspěšné trio se tak připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších v pátek. Češi mají 5 osmifinalistů ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii a vyrovnali Grand Slamové maximum z loňského US Open.
0: A to byla moc pěkná zpráva. Takových myslím mnoho víc.
4: Budu se snažit.
0: Zprávy máme, teď je pro nás další várka muziky. Mám letní hit Bonnie M, Hurej, hurej, it's a holy holiday, to mám ráda. Ale na úvod je tady Petr Muk a Láska, ta nebezpečná věc. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, vlna puberťáků, ale i mladších, ale i starších je možná právě teď na cestě na nějaký tábor. Tábory ostatně jsou naším víkendovým tématem. Pokračuje totiž náš prázdninový speciál Rádio Impuls s názvem Všude dobře, u nás nejlíp. Kam jste jezdívali nebo stále ještě jezdíte na tábor, se ptáme. A jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny, nebo přece jen aspoň ta troška civilizace by neuškodila? Číslo jsem k nám je 605 222 007. Můžete mi psát zprávy na WhatsApp, anebo nahrávejte hlasové zprávy přes naší mobilní aplikaci. Je žlutá, jsme tam jako rádio se 4 A Impuls a zdarma ji stáhnete do svého chytrého telefonu přes App Store anebo Google Play.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: YouTube dohrála na Impulzu. Za chvíli pustím náš příběh, tedy písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory. Hra Halo tady Impulzově zpátky po kratičké pauze. Startujeme nové kolo, znovu vám budeme každé všední ráno volat a rozdávat peníze. Jestli chcete být ve hře, nezapomeňte se zaregistrovat. Udělat to můžete různými způsoby, buď na našem webu impuls.cz, nebo v naší žluté mobilní aplikaci, nebo prostřednictvím prémiové SMSky, kterou posíláte ve tvaru Impulzovi, mezera, vaše příjmení, mezera, váš telefon a posíláte na číslo 906 1109. No a když vám zazvoní telefon, tak musíte říct bez zaváhání, halo, tady Impulzovi. Letos přidáváme jednu novinku, když řeknete to správné heslo, tak máte základ, 10 000. Pak ale můžete zcela dobrovolně se rozhodnout, jestli nechcete zariskovat. Moderátoři vám tehdy můžou položit bonusovou otázku z našich českých prázdnin a vy, když odpovíte správně, tak tu výhru dvojnásobíte, tedy máte 20 000. Ale když neuhodnete, neodnášíte se nic. První volání proběhne už zítra, pozítří, v úterý 7. července. Tak se zaregistrujte a hrajte s námi.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Síla, za chvíli v Impulzu ve Skrabičce Hana Zagorová a Petr Rezek. No a české prázdniny s rádiem Impuls jsou v plném proudu. My pokračujeme v cestování po jižních Čechách. Tamní slavné rodáky nám teď představí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Hezkou neděli, přátelé. I dnes se spolu vydáme na toulky po jižních Čechách a naše první dnešní zastávka je v Trocnově. Většině z nás teď nejspíš naskočí jméno Jan Žižka. O místě jeho narození se přitom historici přou už několik staletí a dodnes nikdo neví, kde přesně se tedy narodil. A že měl jen jedno oko, to si tedy pamatujeme ze školy správně, jenže při obléhání hradu Rábí přišel i o to druhé. A přesto si udržel status nikdy neporaženého vojevůdce. Z Trocnova se přesuneme do Českých Budějovic, odkud pochází Jiří Mádl. Sígr ze snowboardáků, rafťáků nebo gimplu má na kontě mnohem více úspěchů než jen ty herecké. Nedávno se vytáhl s filmem Vlny, za který dostal rovnou dva české lvy. Scénář k filmu psal a připravoval celých 10 let a odměnou mu snad bylo, že se Vlny staly vůbec nejnavštěvovanějším filmem českých kin roku 2024. A že mají v Budějicích nejspíš patent na dobré herce, o tom svědčí i Karel Roden. Ten má mimochodem bohaté zahraniční zkušenosti. Pro film 15 minut si ho údajně vybral sám Robert De Niro. Dva české lvy pak získal za hlavní role ve filmech Hlídač číslo 47 a Masaryk. A zajímavost na závěr. Během jediné sezony si zahrál jak Jana Masaryka, tak i jeho otce Tomáše Garrigua. No a to byli slavní rodáci z jižních Čech. Tak mějte hezký zbytek týdne.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Co vám řeknu, ta růžově bílá barva v téhle písničce, ta mě prostě nenechá spát. Za chvíli Krištof, Jarek Nohavica a jejich Křídla z Mídla. Předtím na silnice práce silničářů pořád komplikují provoz na dálnici D1. Podrobnosti ani ne za minutku.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši, Aleši.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to ruplo, i pluzový.
4: Vidím to, po zatleskému.
2: Aha, tak to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Už je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů výrazně zdržují provoz na D1 mezi Brnem a Vyškovem. Obousměrnou několika kilometrovou kolonu sledujeme před exitem 210 Holubice. D1 je zašpuntovaná taky mezi sjezdy 182 a 178 ve směru z Brna na Prahu. 4-kilometrovou šňůru aut pak čekejte mezi výjezdy 41 a 34 směrem do Prahy. Číslo jsem k nám, kdyby něco, 605 222 007, nebo můžete nahrát vzkaz ze svojí trasy a to do naší mobilní aplikace. Já vám přeju šťastnou cestu s Impulzem.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli bude 13 hodin, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli, máme 5. července. Píše Vladimír, zahrádky u České Lípy 16 stupňů zataženo, občas přehánky. Milada se hlásí z Karviné, máme 19 stupňů, teď neprší, ale bude déšť a je to potřeba. Díky, napište i vy na 605 222 007. No, podle meteorologů bude déšť třeba zítra. Zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24. Chladněji na severu, tam místy jenom kolem 18 stupňů Celsia.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzory.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Český alpinista uvázl v Rakousku pod balvany, nakupovat na dobírku se prodraží. Bajkerka Spěšná dojela po pádu závod bez čoček. Je 13 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Český alpinista zažil při horské túře v Rakousku horké kvelky. Podle agentury APA 38-letému muži uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů. Jeho vyproštění ve vysokohorském terénu vyžadovalo náročnou záchranou akci. Na vynesení potřebného vybavení spolu se záchranáři bylo potřeba několik letů vrtulníkem. Pomocí kladkostroje se nakonec podařilo kámen nazvednout natolik, aby mohli zraněného vytáhnout a ošetřit. Čecha pak přepravili vrtulníkem do nemocnice. Placení na dobírku zdražuje. Prodejcům tento způsob platby totiž přináší problémy. Každý desátý si balíček nevyzvedává a obchodníkům tím vznikají další náklady. Navíc po dobu přepravy nemohou nabízet zboží dalším zákazníkům. V některých případech typu zboží už ho nemohou vrátit zpátky do prodeje. Jde například o vitamíny, suplementy nebo některé typy kosmetiky. Přes léto je hříšníků přitom víc. Některé e-shopy proto dobírku zdražují až o desítky korun. Další se na tento krok chystají. Úřad vlády otevírá během státních svátků své dveře. Veřejnost může dnes nahlédnout do Hrzánského paláce v Praze na Hradčanech a prohlédnout si reprezentační salonky i pracovnu premiéra. Podle mluvčí vlády Karly Mráčkové je také možné nově navštívit znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Brány mají do Kořán i další historické budovy.
4: V pondělí se otevře Lichtenštejnský palác na Kampě se sály využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních. A výstavou darů z celého světa věnovaných českým premiérům. Vstup zdarma a bez registrace.
3: Otevřené dveře má úřad vlády od 10 do 18 hodin. Včely v zahradě Zlínské Čeperovy vily patřící Zlínskému kraji se činí. Svým chovatelům dali ve třech úlech prvních 30 kilo medu. Ten poslouží jako originální dárky.
5: Čiperné včelky toho času bydlištěm ve třech úlech u Čeperovy vily dali po prvním stáčení 30 kilo sladké zdravé dobroty. Vila má krásnou zahradu. Včely tu velkým dílem přispívají k opilování keřů. Med bude mít zajímavý osud. Brzy jej stočí do sklenic a originálně poslouží k propagaci medonosného kraje, co by dárky pro návštěvy na tomto místě, novém turistickém taháku celého Zlínského kraje. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
3: Kuriozní nehoda potkala v Itálii českou cyklistku. V závodě světového poháru v cross country horských kol do 23 let přišla Simona Spěšná při pádu o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě bez nich. Už za půl hodiny začne závod žen a v 15.30 odstartují muži. Tenisový Wimbledon dnes zažije další české derby. Nasazená desítka Karolína Muchová se v půl druhé pokusí projít do čtvrtfinále přes Barboru Krejčíkovou, tedy vítězku turnaje z roku 2024. Zápas má plánovaný začátek ve 13.30. České tenistky proti sobě nastoupí po čtvrté, Krejčíková vede ve vzájemné bilanci 2-1.
0: Tolik zprávy, teď už muzika. Mám pro vás další letní hit, bude to kapela Westlife a jejich Seasons in the Sun. Na úvod hodiny Ready Kirken a 1+1. Hezký poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Petra Naděje za chvíli vystřídají na v éteru Impulzu třeba Alex Warren anebo taky kapela Lucie a Skamenělý dítě. Fotbalovou Anglii zachvátila před nočním osmifinále proti Mexiku horečka, když fanoušci jsou realističtí a uznávají, že domácí Mexičané jsou letos mimořádně silným soupeřem.
1: V očekávání velkého návalu a zájmu prodloužila zdejší vláda otevírací hodiny ostrovních výčepů, restaurací a barů až do pondělní 5. hodiny ranní. Počítá se totiž, že tam bude sledovat zápas možná až 10 milionů fanoušků a pokud se anglický tým probojuje do čtvrtfinále, budou chtít slavit. Fotbaloví experti však zůstávají oběma nohama na zemi. Anglická reprezentace krom druhého poločasu proti Chorvatsku nepřesvědčila, že má ambice bojovat o nejvyšší trofej. V rozhodujících momentech spoléhá pouze na dva hráče, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov a Juda Bellinghama z Realu Madrid. Německý trenér Thomas Tuchel také upozornil, že handicapem bude nadmořská výška v Mexiku přes 2000 metrů. Nicméně podle sázkařů je mírným favoritem právě Anglie, která vyhrála mistrovství naposledy právě před 60 lety. Od té doby se probojovala 7x do čtvrtfinále, 8x pak vyšla na prázdno. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls, za chvíli Lucie Bílá s písničkou Děkuju ti. No Name, Mirai, nebo taky Richard Miller, Chinaski, MiG-21, kapela Lucie, Roxette. To je jenom část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátka s Impulzem. A jestli chcete být u toho i vy, no tak pro vás mám dobrou zprávu, protože už příští týden budeme v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Jak je získáte, to zatím nechám jako překvapení, ale napovím, že bude potřeba pozorně poslouchat Petra s Renatou. Tak si nalaďte Radio Impuls každý všední den od 3 do 6. A třeba se letos na té benátské uvidíme.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, klasika pro radost bude už za chviličku kapela Olympic a jejich otázky. Ale teď je tady náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Pan prezident si nedá říct.
2: V turecké Ankaře začíná ta u nás teď hodně populární sešlost NATO už v úterý a my tady v české kotlině dál posloucháme ozvěny nedůstojné disputace mezi Strakovou akademií a Hradem.
1: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
2: Povídal ve čtvrtek premiér Andrej Babiš ve sněmovně stále pod dojmem předběžného opatření ústavního soudu, podle kterého Petr Pavel do Turecka letí. A pak se uvidí.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Nejlepší bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
3: Pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: No ostuda, ale chleba kvůli tomu snad dražší nebude. A nezapomínejme, že v počátku sporu o cestu do Turecka byl spor o českého Turka. Filipa Turka. Hoši jedou do Ankary, my na Impulzu už týden jezdíme po té naší krásné zemi, spustili jsme velkolepý prázdninový seriál s podtitulem Všude dobře, u nás nejlíp. Naším vyslancem je vynikající Tomáš Kabát.
4: Dobrý večer, Střeboně, tady prý vznikly ty kapří hranolky.
5: Je to tak.
2: Tento týden to byl Kabátův jih Čech, zítra už Tomáš vyráží na sever Moravy, svátek nesvátek. Prázdniny tedy pokračují a víte, co skončilo? To hrozné vedro.
6: Ve dne v noci se potil i reportér Vítek Zábranský, kterého zvu do zpráv.
7: Pěkné ráno. Bez jedné desetiny 42 stupňů Celsia, to je nový český teplotní rekord, který včera padl v Doksanech na Litoměřicku.
2: Fuj tajbl, zaplať pánbu, že už je líp.
8: Prosím, pane místopředsedo.
9: Tak děkuji.
2: No a nakonec, jako vždycky, výrok týdne Rádia Impuls, tentokrát druhý muž naší sněmovny Patrik Nacher v debatě o zákazu požívání alkoholu v této dolní komoře parlamentu.
9: Dámy a pánové, já si myslím, že není větší abstinent tady ve sněmovně, než jsem já.
2: Nevíme, ale podle Nacherova vyznání jsou všichni ostatní menší abstinenti, než je on. Kam to ale povede? Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: Zdravím, pekvím plzovic krabičce. Za chvíli Helena Zeťová bude zpívat o své nezastavitelné lásce a potom třeba taky Miroš Birka a jeho Pozry. Předtím se pozdravíme na silnice. Stále nám to vázne na dálnici D1 na úrovni Holubic. Víc za 3/4 minutky.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Už jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stále je omezený provoz na D1 na úrovni Holubic mezi Vyškovem a Brnem. V návaznosti na to je před exitem 210 několika kilometrová kolona, a to z každé strany. Nehoda dvou aut zpomaluje provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy u Kývalky. Tady je zdržení minimální. Ovšem 5-kilometrový dopravní štrůdl, tak ten se na D1 vyne mezi sjezdy 41 a 34 na tahu Brno-Praha. Důvodem je zúžení u sjezdu na Sázavu. Tak vám všem přeju pevné nervy, šťastnou cestu a kdyby něco, tak se ozvěte 605 222 007 nebo můžete volat linku dopravní centrály a nebo nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Za chvíli po 14. hodině už Zdeněk Sekanina, no a já se na vás těším zase zítra, protože to máme státní svátek. Tak naslyšenou.

0: Ladíte Radio Impuls, jaké nás zítra čeká počasí, má být zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty prakticky identické jako dnes, tedy 20 až 24, ovšem na severu místy jenom kolem 18 stupňů Celsia. Když říkám identické jako dnes, kolik to ukazuje vám? Napište mi na WhatsApp 605 222 007 a staňte se členy meteo týmu Radia Impuls.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl Řek? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Česko ve velkém zaplavila klíšťata, Čechům se zvedne minimální mzda. Na koupaliště ve slovenském Kežmaroku smí jen místní. Je 14 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Klíšťata mají žně. Jejich aktivita je v posledních dnech vysoká napříč celým Českem. Některá místa dokonce vykazují podle meteorologů mimořádnou aktivitu. S tím je spojený i skokový růst případů lymské boreliózy. Meziročně přibylo 530% pacientů. Typickým prvním projevem boreliózy je skvrna na kůži. Zpravidla mívá 6 až 10 cm v průměru a má světlejší střed. V další fázi onemocnění se projevuje bolest kloubů. Na rozdíl od encefalitidy neexistuje na nemoc vakcína, léčí se antibiotiky. Plavky jdou v posledních dnech na dračku. Teplé počasí také zvýšilo prodeje bod do vody nebo potápěčského vybavení. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci. Mluvčí jednoho z online srovnávače cen Ondřej Šveda potvrzuje, že letošní léto tahá Čechy hlavně za vodními radovánkami.
5: Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody.
4: Naopak menší zájem je o věci na kempování. Třeba prodeje stanů u některých prodejců dlouhodobě klesají, případně stagnují. Nejméně 8 lidí postřelili v newyorské čtvrti Brooklyn, mezi nimi jsou 4 děti. Jedna žena je v kritickém stavu. Incident se odehrál včera večer, kdy se konala řada veřejných akcí k připomínce 250. výročí založení Spojených států. Policie pachatele zatím nedopadla. Minimální mzda by se mohla příští rok zvednout. Podle dosavadních odhadů vzroste o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být na 26 900 korunách. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Předpis by měla projednat tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu bezmála 5% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc. Kontroverzní reakce vyvolalo rozhodnutí vedení slovenského města Kežmarok. Na městské koupaliště budou mít povolený vstup pouze obyvatelé města s trvalým pobytem. Úřad tento krok odůvodňuje trojnásobným překročením kapacity koupaliště o uplynulém víkendu. Místní návštěvníci rozhodnutí radnice uvítali. Situaci označili za neúnosnou. Lidé z okolí Kežmaroku ale nesouhlasí. Podle serveru novinky.cz je někteří považují za diskriminační. Podkrušnohorské radnice na Mostecku odmítají novou spalovnu nebezpečných odpadů. Společnost ZOE ji chce postavit v sousedí chemičky v Záluží, tedy směrem na Litvínov. Místní se teď bojí, že spalovna může ohrozit probíhající návrat přírody.
6: Spalovna má být největší v Česku a počítá se s ní jako s alternativním zdrojem energie. Takto společnost ZOE, za kterou stojí především český kapitál, plánuje. Stavět by chtěla po získání všech povolení v oblasti Růžodolu a využívat má odpad z dlouhodobě problematické skládky Celio. Radnice z okolních měst a obcí ale mají výhrady. Jen kousek je totiž nové jezero Most, které symbolizuje proměnu krajiny po těžbě uhlí a úspěšně slouží k rekreaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Krásné odpoledne vám, 4 minuty po 14. hodině přeje Zdeněk Sekanina. Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Pojďme vzpomínat za chvilku vaše příspěvky. Teď už kapela Tým, držím ti město.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: S vámi je Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. Kvůli zúžení je obousměrně ucpaná D1 mezi Brnem a Vyškovem před exitem 210. Naopak kolona na D1 za výjezdem 41 směr Praha už se rozjíždí. No a rozjíždí se také vaše příspěvky na téma víkendu malých radostí. S vámi řešíme tentokrát tábory, ptáme se, jestli jste jezdívali nebo stále jezdíte, prostě pojďme vzpomínat a nebo třeba také plánovat. Na tábory se mi nikdy nechtělo, měl jsem pocit, jako by se nás rodiče chtěli zbavit, ale samozřejmě, že hned od druhého dne měl člověk nové kamarády a loučení bylo vždycky potom strašně smutné. No a když jsem mluvil o plánování, tak je tady také jeden příspěvek.
1: Se jmenuji Vaneska a já pojedu na tábor Karo a Kvído, pak na anglický tábor. Na anglickým táboře pojedem pondělí na výlet. Tam si koupíme nějaký oběd, půjde na oběd, pak si koupíme třeba gumičky nebo tak. Pak Dakaro a Kvído, to budeme natáčet videa, všechno a budeme si tam hrát a všechno.
0: Tak tomu říkám plány. Jaké jsou vaše plány a pojďte vzpomínat na letní dětské tábory. Můžete nám psát na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávat vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

S vámi je Radio Impuls. Asi jste si všimli, že máme nový projekt České prázdniny tady u nás na Impulzu a jestli se vám ten náš projekt líbí, tak budete mít výraznou výhodu ve hře Halo tady Impulzovi, protože už hned po tomto prodlouženém víkendu budeme poprvé volat, budeme opět nabízet peníze a opět budete moci tu vyhranou částku znásobit. Tentokrát ovšem položením bonusové otázky a přátelé, právě ta se bude týkat našich českých prázdnin. Když odpovíte správně, výhra, kterou jste získali za heslo Halo tady Impulzovi, se zdvojnásobí. Když ne, tedy když neodpovíte správně, no tak si neodnesete nic, ale co by svět byl bez drobného risku. Takže jak už jsem naznačil, první volání proběhne v úterý 7. července. Do té doby spousta času se za

0: Ne vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
1: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Sport má na Impulzu nezastupitelné místo a proto se každou neděli můžete těšit na tenhle pořad.
1: Sportovní Impulzy.
0: Na největším turnaji planety jde do tuhého. Na fotbalové mistrovství světa jsou za námi všechna 16 finále a už odstartovaly i boje o nejlepší osmičku. Pár tipů na sledování proto vybírá náš reportér Tomáš Zemánek.
2: Začněme chronologicky. Dnes v 10 večer si to o postup rozdá Brazílie a Norsko, tedy tradiční fotbalová velmoc a národ na prudkém sportovním vzestupu, který se může opřít třeba o obávaného útočníka Haalanda a taky publiku. To si zase zasloužilo celosvětovou pozornost svým vikingským veslováním. Tenhle zajímavý zápas skončí kolem půlnoci, v případě prodloužení i později. To ale nemusí vadit, protože kdo chce prodloužený fotbalový víkend vydojit naplno, ten zůstane vzhůru na utkání Angličanů proti domácímu Mexiku. Středoameričanům se 40 let nepovedlo vyhrát na mistrovství světa vyřazovací zápas. Tedy až do středy, kdy si na svém aztéckém stadionu poradili s Ekvádorem.
3: For the first time in 40 years, Mexico have won a knockout game at the FIFA World Cup.
2: Domácí fazóna je letos pro Mexiko natolik silná, že by podle mnohých expertů měla poslat domů i favorizovanou Anglii. Vůbec nejzajímavější osmifinále se ale rozjede v pondělních 9 večer. To se poprvé utkají dva opravdoví kandidáti na celkový titul. Silné Španělsko, talentovaného Lamina Yamala s Portugalskem, za které stále dává góly Cristiano Ronaldo. V posledním zápase proti Chorvatsku se postavil k penaltě a vůbec poprvé v životě skóroval ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
3: Ronaldo.
2: V dalších zápasech se ještě utká Amerika s Belgií, Argentina s Egyptem a Švýcarsko s Kolumbií. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Zlatá česká klasika u nás na rádiu Impuls. My se vrhneme na silnice, přinášíme pro vás dopravní informace. Stane se tak za necelou minutu a vydáme se na D1 i D10.
1: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
2: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
1: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů komplikují provoz na D1 mezi Vyškovem a Brnem na úrovni Holubic. Kvůli tomu je zhruba 7-kilometrová nesouvislá kolona před exitem 210 směrem na Brno. V protisměru, tedy na Vyškov, je před výjezdem 210 asi 4-kilometrová kolona. Provoz lehce zpomaluje na D10 mezi 6. a 8. kilometrem směrem z Prahy na Mladou Boleslav. Nehoda osobního auta a karavanu pak překáží na trase mezi Slaným a Mělníkem na silnici číslo 16, a to konkrétně u obchvatu Velvar. Kolona je tady v obou směrech. No a my se vás ptáme, co vy a vaše dnešní nedělní trasa. Jsou tam kolony, nehody, nebo jste viděli policejní hlídku? Dejte o tom vědět ostatním motoristům, namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Co je podstatné, abyste dobře dojeli do cíle, tak šťastnou cestu všem.

0: Máme Radio Impuls, krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Vysíláte s námi jako Michal v Zaječí, který naměřil 24 stupňů. V Orlové je 21, píše Janča. Svákov 23 stupňů, Hervířově a třeba ještě Běrunice, krásných 22 stupňů. Všechny impulzáky zdraví Kamil. Moc díky, pište i vy ostatní, jinak zítra zataženo až oblačno. Místy s občasným deštěm nebo přehánkami a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na severu tam bude o něco chladněji, místy jenom kolem 18. No a když jsem říkal, ať nám píšete teploty, tak přidám i číslo na WhatsApp 605 222 007.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Čeští hasiči se vrátili z Venezuely, pouť na Velehradě přilákala tisíce lidí a fotbalista Hranoš míří ze Sparty do Ružomberku. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česká elitní jednotka hasičů je zpátky z Venezuely. Naši záchranáři tam po ničivém zemětřesení prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes spolu s dalšími ráno vrátil do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale podle něj povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. V jeho americké zemi Češi pomáhali od minulého víkendu. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová je ocenila medailemi. Zástupce velitele týmu Jiří Němčík novinářům po příletu popsal mezinárodní pravidla takové pomoci.
3: Jsme klasifikovaný tým, to znamená tým, který je připraven na 365 dní v roce okamžitě vyjet. Postižená země si musí oficiálně zažádat o tu pomoc. Pokud Česká republika to vyhodnotí, že může pomoci a chce pomoci. Od té doby už běží nastavené procedury tak, aby jsme nejpozději do 12 hodin opustili Českou republiku.
2: Práci ve Venezuele Čechům také stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. Včera jich na velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. ČTK o tom informoval tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je přitom nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Připomenu, že Česká republika dnes slaví státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Právě velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. Magistrát v Olomouci zakázal brát vodu z povrchových toků. Kvůli velkému suchu se to týká řeky Bystřice, dále Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Omezení pomáhá ochránit vodní živočichy, které výrazný úbytek vody ohrožuje. Jak dlouho bude zákaz trvat, zjistila naše reportérka Eva Panošová. Evo, hezké odpoledne.
4: Hezký den přeji. Opatření bude platit do poloviny září. Ve vodních tocích je totiž minimální průtok, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Je tedy momentálně zapovězeno nabírat vodu k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala i radnice ve Šternberku. Tam se opatření týká celého správního území. A v Olomouci rybáři lidé z odboru životního prostředí nepřetržitě sledují také situaci v řece Moravě, aby mohli včas zasáhnout. Eva Panošová, Rádio Impuls.
2: Výbuch plynu ve Vídni nejspíš úmyslně způsobil 93-letý senior. K explozi v rodinném domě, který podezřelý muž spolu obýval, došlo v noci na dnešek ve čtvrti Floridsdorf. Výbuch dům zcela zničil a zranil 9 lidí, včetně samotného seniora, který skončil v nemocnici s těžkými poraněními. Mezi hospitalizovanými je také 25-letá těhotná žena. Exploze vážně poškodila i sousední rodinné domy. Podezřelý senior zůstává v nemocnici pod dohledem. Celý případ dál šetří vídeňští kriminalisté. Fotbalisty Ružomberku posílil další český hráč. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal tam smlouvu na 2 roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu. 20-letý opavský odchovanec se v týmu setká s dalšími bývalými Sparťany Filipem Součkem a Danielem Köstlem. V kádru Ružomberku přitom figuruje momentálně už 8 českých fotbalistů. Zprávy jsou u konce a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. České prázdniny jsme na Impulzu tento týden trávili v jižních Čechách, no a za 10 minut si to připomeneme. No a hrdinové všedního dne přijdou na řadu za necelou 3/4 hodinku. Hezký den.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. 7-kilometrová kolona je na D1 směrem z Vyškova do Brna mezi Rousínovem a Holubicemi. Důvodem je zúžení. V protisměru z Brna do Vyškova je asi 5-kilometrová kolona. No a teď už míříme do našeho oblíbeného letního projektu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. První týden našeho putování jsme strávili v jižních Čechách, třeba v Bechyni, městě keramiky. Reportér Tomáš Kabát tam zažil unikátní setkání.
2: Tohle není rodinná protekce, ale shoda jmen. Já jsem teďka v keramickém krámku pana Jakuba Kabáta. Ona je to rodinná firma. V kolika letech jste se do toho přidal vy?
3: No tak já jsem se do toho přidal asi už, když jsem se narodil. Jako prakticky potom v dílně od nějakých třeba 12-13 let jsem zkoušel už jako nějaký první pokusy, abych si přivydělal na své koníčky. Pak v 15 jsem nastoupil tady na střední školu v Bechyni, abych pokračoval později v té rodinné firmě.
2: Jak máte v rodině rozdělení úkoly?
3: Tak já jsem jediný teďkon hrnčíř vlastně celý firmy Keramika Kabát, takže já točím na tom kruhu. Pak mamka to většinou vyřezává, jo, když vidíte různé aromalampy, tam jsou takový vývezy, takže to dělá mamka a následně to s taťkou ještě glazujou, nakládají pece a mamka ještě potom jezdí na trhy. Našla v tom zálibu a myslím, že jí to jde.
2: Tady v tom vašem krámku vidím nejrůznější věci, krmítka, keramičtí ptáci. A máte nějaký nejoblíbenější výrobek?
3: U zákazníků tak jsou keramická krmítka, k zavěšení buď pod nějakou pergolu nebo na strom, můžou být celoročně venku.
2: To krmítko se dělá taky na kruhu?
3: Jo, je to komplet točené, jak ta střížka, tak spodek, tam, kam se dává to krmení, tak je točené na kruhu a pak vyřezávan různý, jo, to jako okýnka a otvory, vstupy pro ty ptáčky.
2: Jak dlouho trvá výroba tady toho krmítka? Ono je to docela velké?
3: Jako když to vemu od začátku do konce, tak třeba 3 týdny, ale samotná výroba třeba dejme tomu hodina, jako když se to sečte, ono je to po takových různých úsecích časových, že se to musí než vytočit, musím si připravit hlínu taky samozřejmě na to, jo, pak to schne do takzvaného koženého stavu, kdy se s tím dá nakládat a vyřezávat třeba. Tam ty vstupy a tak.
0: No, v rámci českých prázdnin na Impulsu se příští týden přesuneme na severní Moravu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tak co spřádáte plány na letošní léto? Doufám, že si to pořádně v České republice užijete, protože všude dobře u nás nejlíp, což je věta, kterou tady u nás na Impulzu teď budete slýchat dost často. No a abychom přišli také s nějakým zajímavým tipem, tak co třeba takhle Liberec, okolí Liberce, nádherný kraj. No a když to spojíte s dobrou akcí, s kulturou, tak vám z toho jasně musí vyjít festival Benátska s Impulzem. Já pro vás mám dobrou zprávu, jestli jste příznivci desítek skvělých muzikantů a kapel, mezi nimi třeba No Name, Mirai, Richard Miller, Činasky, MIG 21, kapela Roxette, kapela Lucie. No a chtěli byste u toho být zadarmo, no tak pro vás budeme mít celofestivalové vstupenky. Jak je získat, to zatím ponechám jako drobné překvapení, nebudeme prozrazovat, nebudeme nastěňovat, my nesmíme ani naznačovat, ale napovím jenom tolik, že bude potřeba pozorně poslouchat Petra s Renčou. Tak si nalete Radio Impuls každý všední den od 3 do 6, no a třeba se letos uvidíme na Benátské a třeba, že vy tam budete i díky Radio Impuls úplně zadarmo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Karel Gott za chvilku v Impulzovice krabičce promění v posla dobrých zpráv, tak se jmenuje písnička, kterou nám bude zpívat, no ale teď už míříme za naším zuřivcem.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: My vám díky němu každý týden představujeme hrdiny všedního dne. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Třeba řidiči autobusů, kuchařky, školníci, učitelky a nebo lidé, kteří se starají o památky. No a v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls míříme se zuřivým reportérem na jihočeský Rožmberk.
2: No a hrát a dnes už i zámek Rožmberk má jako kastelánka na starosti Andrea Čekanová.
3: Ta práce má v rámci ročních období určitou dynamiku. My se teď tady setkáváme na začátku léta, takže asi všichni tuší, že tohle je pro nás úplně nejhektičtější období.
2: To. Říká se, že jste poddimenzovaní, jo? Ale dá se říct, kolik lidí vlastně pod sebou máte, které dáváte dohromady, aby vám pomohli ten hrad takhle jako řídit, spravovat?
3: Kromě profese kastelána tu máme, podotýkám, jednu jedinou uklízečku, jednoho jediného údržbáře, jednu jedinou pokladní, jednu hlavní průvodkyni a ještě takovou technickou výpomoc od našeho bývalého kolegy. Takže kolikrát, když to zmíním před těmi návštěvníky, tak opravdu koukají a říkají, a to všechno zvládnete v tak málo lidech, zvládneme.
2: Teďka mě napadá, že další hrdina všedního dne bude minimálně ta paní uklízečka.
3: Ano, jsou všichni ostatní, protože každý z nás má nějakou úlohu, kterou hraje a vlastně všichni dohromady tvoříme ten tým. A to jsem vám vyjmenovala vlastně ty persony, které máme na tom objektu, ale pochopitelně našimi servisními kolegy jsou potom stavaři, účetní, odborní, památkáři, takže my jsme jenom taková ta špička ledovce.
2: Zároveň bychom tímto poslali pozdrav a vlastně díky i vašim všem kolegům na všechny hrady a zámky v celé České republice, kteří se stejnou láskou, jako vy tady o Rožmberk, pečují o ty další hrady a zámky. Vy jste naše hrdinka všedního dne a máte tady od Rádia Impuls takové poděkování, takovou krásnou kytici růží. Ještě jednou děkujeme a mějte se krásně.
3: Děkuju a s těma růžema jste se trefil. Rosenberg, růžový vrch. To poděkování, jak říkáte, určitě nepatří jenom mně, ale skutečně nejen mým kolegům, ale i kolegům na ostatních hradech a zámcích.
2: Přijďte sem na Rožmberk, je to nádherný hrad.
3: Budeme se na vás těšit. Určitě máme co nabídnout.
0: Nelze než souhlasit. No a my hrdiny všedního dne hledáme i nadále. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls vám zítra představíme zachránkyni koček. Už brzy ráno míříme totiž na severní Moravu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Tak si říkám, kolikrát v dopravních informacích Rádia Impuls chyběla třeba tenhle rok dálnice D1. Myslím, že mockrát to nebylo a rozhodně to nebude za necelou minutu, protože D1 pochopitelně v naší 007 bude, tak tedy za necelou minutku.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1, kvůli zúžení je zasekaná směrem z Vyškova do Brna, a to v úseku mezi 216. a 210. kilometrem. V opačném směru se připravte na popojíždění v úseku 5 kilometrů mezi Brnem a Holubicemi směrem na Vyškov. Na dálnici totiž pracují silničáři. No a po nehodě dvou aut drhne doprava také na výjezdu z Prahy, tentokrát na Ústí nad Labem v Cínovecké ulici, tedy u Letňan. Prakticky se ale nezdržíte a doufám, že se to ani nezmění. Dejte vědět ostatním motoristům, jak se vám dnes jede při neděli 5. července. Namlouvat můžete zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia a nebo nám volat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ono se to vždycky vyplatí.

0: Na Radio Impuls teď vysílají členové Meteo týmu ve Vlašimi. Máme Miloše a ten naměřil 23 stupňů Celsia. Horní Slavkov, tam jsou na 20 a blíží se prý déšť. To je zpráva sice nepodepsaná, ale v Daně v Olomouci máme Danu a ta naměřila příjemných 25 stupňů Celsia. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí na 605 222 007 a vysílejte s námi. Jinak zítra zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty stejně jako dnes 20 až 24 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Babiš odletí na summit NATO krátce před Pavlem. Kameraman Richardson převzal ve Varech křišťálový globus a ceny potravin v Česku dál klesají. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dnes převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny se výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přivzali herce Harveyho Keitla. Potraviny v Česku zlevňují. Například mléko stojí meziročně o 31% méně, máslo pak o 27% a brambory o 30%. Ceny už se podle úřadu Eurostat výrazně přiblížily těm německým. Mzdy našich západních sousedů jsou ale více než dvojnásobné. Průměrná česká domácnost dá za potraviny 17% rozpočtu, ta německá 11%. V metropoli probíhá nejzáhadnější výstava všech dob. Expozice Sherlock Holmes Praha ukazuje dobové kostýmy, první výtisky knih autora těchto detektivek, ale hlavně účastníky vtahuje do samotného vyšetřování pomocí interaktivních prvků.
6: Výstava o nejslavnějším detektivovi všech dob návštěvníky zavede do viktoriánského Londýna, kde Sherlock Holmes pracoval. Květa Havelková za produkci výstavy Impulzu řekla, že nejprve se příchozí dozví něco o autorovi Arturu Conanu Doyleovi.
7: On byl původem vystudovaný lékař a vlastně své vědecké poznatky předal i své detektivovi a sami návštěvníci se stanou také součástí vyšetřování. Podle rad Sherlocka Holmesa vyluští úplně nový záhadný případ.
6: Slavnostním zahájením provázela i Barbora Krčmová z podcastu Opravdové zločiny. Ta mi řekla, že na výstavě ji nejvíc zaujala scéna rekonstrukce místa činu.
8: Je to fakt místnost, kde jsou rozházené věci, rozbitej herníček a působí to fakt realisticky. To se mi moc jako líbí, že se tady ten divák může zapojit a šokovala mě místnost, kde je to podle mě nějaká masna a visí tam jako kusy vepřů, tak to jsem se úplně lekla, má to až takovou hororovou atmosféru.
6: Výstava Sherlock Holmes v obchodním domě Bílá labuť v Praze potrvá do 10. ledna příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Velkým hvězdám se na fotbalovém šampionátu daří. V našem ranním vysílání to potvrdil bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancara. Je nadšený, že se právě zvučným fotbalovým jménům daří na mistrovství skórovat.
9: Že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo, samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svém zaměstnání fotbalovým a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám.
4: Po vypadnutí českého nároďáku ze soutěže fandí Švancara Argentíně, a to už od dob Diega Maradony, a věří, že Argentinci obhájí mistrovský titul. Právě v modrobílých barvách hraje i fotbalový kouzelník Lionel Messi. Zprávy jsou konce a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: A za 10 minut se vrátí za mikrofon Radia Impuls někdo z vás, protože tady budou příspěvky na téma tábory. Jezdíte nebo jezdívali jste? Pojďte vzpomínat na dětské tábory. Za muziku kapela Krištof.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: S vámi Radio Impuls, za chvilku nabídnu Taylor Swift, za českou muziku to bude Aleš Brecht, ta dívka s perlami ve vlasech. No a my s vámi vysíláme, nebo vy s námi vysíláte na téma dětské letní tábory. My se vás ptáme, jestli jste jezdívali nebo stále jezdíte a jaké jsou vaše vzpomínky. Vláďa píše, že na tábor zrovna teď odváží svoji 10letou dcerku, těší se a teď cituji, my taky. Člověk si totiž odpočine a ona se aspoň trošku otrká. Šárka v tomto duchu vlastně navazuje na Vláďu, protože píše, já byla na táboře asi 5krát v životě a na všechny vzpomínám s láskou. Nemazlili se s námi a to je přesně to, co dnešní děti potřebují, protože my rodiče jsme někdy jako helikopter rodiče. Neustále kroužíme nad svými dětmi a už zapomínáme na to, že se potřebují i sami nadechnout a sami i si něco vyzkoušet. Já bych řekl, že tohle by se mělo vytesat do kamene, tak moc díky za tyhle příspěvky. No a pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007, jak to s tábory máte. No a jestli se vám psát nechce, no tak klasicky namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: IM muzikou. Českou muzikou.
1: Pozdě na silnice, zúžení na tahu Vyškov Brno u Holubic komplikuje dopravu v obou směrech. Připravte se na několika kilometrovou kolonu na D1 před výjezdem 210, a to z obou stran.

0: a letos jsme spolu už 37 let, letní láska tak stále trvá. Tak tomu říkám aspoň příběh. Napište nám i vy na WhatsApp 605 222 007, jaký je váš příběh z letního dětského tábora. Jezdíte, anebo jste jezdili, pojďme vzpomínat, teď od toho je to léto, tady s Impulzem.
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabičce, za chvilku Jiří Schillinger, jahody mražený, nevím, co zobáte takhle při neděli 5. července vy, ale doufám, že si užíváte volno. No ani našemu gastrošéfovi neuniklo, že na Impulzu si užíváme české prázdniny, a protože ke každému výletu patří něco dobrého, tak si pro vás připravil další letní dobrůdku.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůřilobičky moje, tak jak prázdniny? Odpočíváte nebo musíte do rachoty stejně jak já? Nebo posloucháte ty moje žvasty na dovolené? Třeba u moře? No, Žaneta do mě teďka žduchá, že u moře Impulza nechytneš. Ale já mám pod čepicou, bo mám aplikaci v mojem telefonu a můžu poslouchat po celém světu. Tak se nikdy nedostanu ze signálu. Teď si ji napraskej do telefona, je fajna. A už jste přemýšleli o dovolené u nás v signálu? No jasné, že nemáme moře, ale máme fajné místa, kde se vyplatí hodit oko. Celý tento týden lítal zuřivý komposter po jižních Čechách a v pravidelných vstupách vykrkával různé informace. No a co mi se vybaví, když se poví jižní Čechy? No poslouchej. Utopený telefon v Lipně, pokuta za rozdělaný oheň, píchle kolo před Budějicama a rybníky, kaj i plochozemec pochopí, že něco nehraje. V zakulacených rybníkách tež plavu kapříci, ale já je bohužel nežeru. Vždycky si je vynahradím klasickým anglickým recepisem na fish and chips, který v domácích podmínkách dělám zmražené, filetované trosky. Na celý postup, jak se správně robí, se můžeš už teraz podívat na sociálkách Radia Impuls. No a tež ho vyčmucháš v jedné ze tří mojich kuchařek, které splažíš u každého dobrého knihkupca nebo na internetách. Tuž tak sikorky moje, ať žiju jižní Čechy a užívejte dovolené, ať je to kajkoli. Zduř, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Zlatá česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Klasikou vysílání 007 je také D1, takže dočkáte se ji za necelou minutu. A máme také hlášení od některého z vás našich dopravních agentů, takže za chvilku.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Za

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají jak jinak než na D1. Krokem to jede z Brna do Vyškova mezi 205. a 210. kilometrem. V opačném směru z Vyškova do Brna popojíždí kolona mezi kilometry 218 a 210. Mohou za to práce silničářů na D1 u Holubic. No a v návaznosti na to pak vázne doprava i na silnici 50 u Holubic, a to směrem od Slavkova k D1. Teď míříme na Jičínsko. Přímo z místa dění se ozývá jeden z našich parťáků, takže kde pak jsme a co pak se tam děje?
3: Nazdar lidi, na 35. mezi Jičírem, Úlibicema a Hořicema lítá civilní autíčko černý a loví a loví a loví. Dejte si na ně bacha, čau.
2: Děkujeme moc, čau, jednoduchá pomoc, dodržujeme předpisy, jezděme jak se má a myslím, že černé autíčko prostě nebude mít žádnou práci. Dejte nám vědět, jak to vypadá na vaší nedělní trase, nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Krásnou neděli s Impulzem vám přeje Zdeněk Sekanina. Jaké máte počasí? Tak třeba Lenka v Uhřicích v okrese Vyškov naměřila 24 stupňů, Janička v Heřmanovicích na Chalupě hlásí 19 a v Ostravě máme z mého jmenovce Zdeňka, který naměřil 23 stupňů Celsia. Kolik to ukazuje vám? Dejte nám vědět na WhatsApp 605 222 007. Jinak zítra, tedy v pondělí 6. července, má být podle meteorologu zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty identické s těmi dnešními 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Úřad vlády se o svátcích otevírá veřejnosti. Festival ve Varech střeží stovky policistů a německá AfD chce po příštích volbách vládnout. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Úřad vlády otevírá během státních svátků své dveře. Veřejnost mohla dnes nahlédnout do Hrzánského paláce v Praze na Hradčanech a prohlédnout si reprezentační salonky i pracovnu premiéra. Návštěvníci můžou podle mluvčí vlády Karly Mráčkové také nově navštívit znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Brány mají do kořán i další historické budovy.
4: V pondělí se otevře Lichtenštejnský palác na Kampě se sály využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních a výstavou darů z celého světa věnovaných českým premiérům. Vstup zdarma a bez registrace.
3: Otevřené dveře má úřad vlády od 10 do 18 hodin. Karlovy Vary během filmového festivalu hlídají stovky policistů. V ulicích města mohou lidé potkat také hlídky s dlouhými zbraněmi. Strážci zákona se po dobu festivalového týdne zaměřují na veřejný pořádek, dopravu i ochranu majetku. V centru města jsou kromě uniformovaných hlídek také kriminalisté v civilu, kteří se pohybují mezi návštěvníky. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Opatření se dotknou i samotného závěru festivalu. Stejně jako při jeho zahájení bude policie připravená na možné narušení ze vzduchu a nasadí techniku určenou k ochraně proti dronům. Cyklostezka Karlovarská podél Ohře u Lokte je znovu průjezdná. Po bouřkách aliácích klíčovou trasu zablokovaly kameny. Hrozilo, že se uvolní i další z okolních skal. Dobrou zprávu má nakonec pro cyklisty i pěší turisty náš zpravodaj Dušan Valenta. Hezké odpoledne, Dušane.
5: Zdravím z Karlovarska a potvrzuju. Cyklostezka je v úseku Loketlávka pod Starým sedlem bezpečná a průjezdná. Hasičům a následně hlavně lesákům se podařilo zavalený úsek vyčistit a zabezpečit. Teď přijde na řadu detailní geologický průzkum. Budou na něm spolupracovat všichni majitelé okolních pozemků. Prověřit se musí statika skal u cyklostezky, která je jednou z nejvytíženějších v Karlovarském kraji a dojedete po ní vlastně až do Německa. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to dnes řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. Včera se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí, dnes už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburgsku před Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Vodní slalomářka na šampionátu v polském Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a v olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu. Naprostým českým triumfem pak skončil závod juniorek, ve kterém se na stupních vítězů za zlatou Markétou Štěpánkovou seřadili Valentína Kočířová a Lucie Vaculová. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: který vám přeje krásné odpoledne, a to 3,5 minuty po 17. hodině. Za 10 minut se podíváme na fotbalovou Anglii a za necelou 3/4 hodinku na další slavné rodáky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Jak jsem sliboval fotbalovou Anglii, tak teď na ní vyrážíme. Zachvátila totiž před nočním osmifinále proti Mexiku horečka. I když fanoušci jsou realističtí a uznávají, že domácí Mexičané jsou letos mimořádně silným soupeřem.
1: V očekávání velkého návalu a zájmu prodloužila zdejší vláda otevírací hodiny ostrovních výčepů, restaurací a barů až do pondělní 5. hodiny ranní. Počítá se totiž, že tam bude sledovat zápas možná až 10 milionů fanoušků a pokud se anglický tým probojuje do čtvrtfinále, budou chtít slavit. Fotbaloví experti však zůstávají oběma nohama na zemi. Anglická reprezentace krom druhého poločasu proti Chorvatsku nepřesvědčila, že má ambice bojovat o nejvyšší trofej. V rozhodujících momentech spoléhá pouze na dva hráče, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov a Juda Bellinghama z Realu Madrid. Německý trenér Thomas Tuchel také upozornil, že handicapem bude nadmořská výška v Mexiku přes 2000 metrů. Nicméně podle sázkařů je mírným favoritem právě Anglie, která vyhrála mistrovství naposledy právě před 60 lety. Od té doby se probojovala 7x do čtvrtfinále, 8x pak vyšla na prázdno. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
0: No a z Londýna ještě bleskový pohled na tuzemské silnice. Stále je omezený provoz na D1 na úrovni Holubic mezi Vyškovem a Brnem. V návaznosti na to je před exitem 210 několika kilometrová kolona, a to v obou směrech.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička
4: je vášnivý.
5: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
3: Je srdečný.
6: Těšíme se na vás. Obec Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls přeje hezký den.
3: Je talentovaný.
5: Jo, to je moje první hra na fujaru.
7: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války.

Předpokládám, že se s vámi, posluchači Rádia Impuls, shodneme na tom, že tu a tam je potřeba si dát nějakou dovolenou, nějaké to volno. No a volno si teď velmi krátké volno čerpala i naše hra Halo tady Impulsovi, ale už je zpátky. A první volání proběhne už po tomto prodlouženém víkendu, tedy hned v úterý 7. července. Do té doby stále ještě spousta času natrénovat si legendární

0: jinou štěstěnu o něco pokusili. Takže první volání u 7. července, registrujte se na webu impuls.cz a nebo ve žluté aplikaci, protože tam je to zadarmo a navíc se každým přihlášením co 5 minut můžete nebo si výrazně zvýšíte své šance. Hodně štěstí!
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzu se zpívá o perfektním dni, no tak ten mají dnes i fanoušci dobrého tenisu a to je důvod, proč do studia přiběhl Šimon Kalousek.
1: Dřív než ostatní.
2: Hezké odpoledne. České osmifinále na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. Barboru Krejčíkovou porazila 7-5, 5-7 a 6-3.
0: No a my pokračujeme dalším naším projektem, tedy českými prázdninami s rádiem Impuls. Prázdniny jsou v plném proudu. Pokračujeme také v cestování po jižních Čechách, ať hezky uzavřeme ten týden. No a teď tamní slavné rodáky nám představí Saša Hemala.
3: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
4: Hezkou neděli, přátelé, i dnes se spolu vydáme na toulky po jižních Čechách a naše první dnešní zastávka je v Trocnově. Většině z nás teď nejspíš naskočí jméno Jan Žižka. O místě jeho narození se přitom historici přou už několik staletí a dodnes nikdo neví, kde přesně se tedy narodil. A že měl jen jedno oko, to si tedy pamatujeme ze školy správně, jenže při obléhání hradu Rábí přišel i o to druhé. A přesto si udržel status nikdy neporaženého vojevůdce. Z Trocnova se přesuneme do Českých Budějovic, odkud pochází Jiří Mádl. Sígr ze snowboardáků, rafťáků nebo gimplu má na kontě mnohem více úspěchů než jen ty herecké. Nedávno se vytáhl s filmem Vlny, za který dostal rovnou dva české lvy. Scénář k filmu psal a připravoval celých 10 let a odměnou mu snad bylo, že se Vlny staly vůbec nejnavštěvovanějším filmem českých kin roku 2024. A že mají v Budějicích nejspíš patent na dobré herce, o tom svědčí i Karel Roden. Ten má mimochodem bohaté zahraniční zkušenosti. Pro film 15 minut si ho údajně vybral sám Robert De Niro. Dva české lvy pak získal za hlavní role ve filmech Hlídač číslo 47 a Masaryk. A zajímavost na závěr. Během jediné sezony si zahrál jak Jana Masaryka, tak i jeho otce Tomáše Garrigua. No a to byli slavní rodáci z jižních Čech. Tak mějte hezký zbytek týdne.
3: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Do Impulzovic krabičky dáváme to nejlepší z české nebo slovenské muziky. Teď to byl Václav Neckář, no a za chvilku klasická D1, která bude náplní naší 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme vám nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů stále zdržují provoz na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem. Obousměrnou několika kilometrovou kolonu sledujeme před exitem 210 Holubice. Tady se zdržíte asi 20 minut, a to cestou na Brno nebo směrem do Vyškova. No a kvůli zácpě na D1 se ucpává i silnice číslo 50 u Holubic na příjezdu k D1 směrem od Slavkova. Ucpává se to někde, kde jste zrovna teď vy, no tak o tom rychle spravte ostatní motoristy tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: krásné odpoledne s Impulzem přeje Zdeněk Sekanina. Je neděle 5. července a v Prostějově mírně zataženo, píše to alespoň Libor. Těrlická přehrada hlásí 19 stupňů, ryby neberou, důležitá zpráva od Marcely. No a třeba ještě Hranice, fouká studený vítr a teploměr ukazuje 12 stupňů, napsala Jana. Stále můžete psát i vy, jaké máte počasí a stát se tak členy meteo týmu našeho rádia. No a teď už jak zítřek, tedy pondělí, vidí meteorologové. Podle nich bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánka a teploty stejné jako dnes 20 až 24 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Muchová je po výhře nad Krejčíkovou ve čtvrtfinále Wimbledonu. Foldinu překvapila Okamurova schůzka se Strnadem a na jihu Francie hoří 1500 hektarů lesa. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou nebo Japonku Naomi Osakaovou. Známý poslanec SPD se diví. Jaroslava Foldinu překvapila čtvrteční schůzka předsedy sněmovny Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Čekoslovak Krupp Michalem Strnadem v Dolní komoře. V diskuzi na webu Moravec.cz dnes Foldina řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace. Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině. Současný premiér Andrej Babiš ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval. SPD volala dokonce po jejím ukončení. Nynější kabinet ji nakonec zachoval, Česko už do ní ale nepřispívá. Klatovy zavedli hromadnou dopravu zdarma. Druhé největší město plzeňského kraje cestujícím navíc umožní nastupovat všemi dveřmi. Jak vysvětluje starosta Pavel Strojený, na inovaci vidí samé výhody.
6: Slibujeme si od toho, že to začnou využívat lidi daleko víc. Nemělo by to mít za následek to, že by musel se nějakým způsobem prostě ten náš provoz, který platíme tomu provozu, zdražit. Bude to pouze prostě o tom, že bude využívaný daleko intenzivnější.
5: Zrychlení klatovské hromadné dopravy v denních špičkách mají obstarat zastávky na znamení a v přípravě je i modernější online mapa provozu. Magistrát v Olomouci zakázal brát vodu z povrchových toků. Kvůli velkému suchu se to týká řeky Bystřice, dále Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Omezení pomáhá ochránit vodní živočichy, které výrazný úbytek vody ohrožuje.
7: Opatření bude platit do poloviny září. Ve vodních tocích je totiž minimální průtok, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Je tedy momentálně zapovězeno nabírat vodu k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala i radnice ve Šternberku. Tam se opatření týká celého správního území. A v Olomouci rybáři i lidé z odboru životního prostředí nepřetržitě sledují také situaci v řece Moravě, aby mohli včas zasáhnout. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
5: Jižní Francii trápí další z velkých lesních požárů. Ten poslední vypukl včera večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích. S podporou silného větru, vysokých teplot vzduchu a mimořádného sucha se v noci a dnes rozšířil až na plochu 1500 hektarů. Kvůli živlu navíc hrozí zrušení třetí etapy Tour de France. Evakuovat se zatím muselo několik desítek lidí, oběti hlášené nejsou. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. S požárem v současné době bojuje na 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba 10 letadel a vrtulníků. Zprávy jsou u konce a Zdeněk Sekaně na sebere slovo.
0: No a bude ho předávat za 10 minut vašim příspěvkům, tedy vám, posluchačům, kteří vysíláte s námi. My se vás ptáme, co letní dětské tábory. Jezdívali jste nebo jezdíte? Přidejte nějakou vzpomínku, těším se.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Máme pro vás další dopravní informace, tedy mluvím o bleskovém pohledu na silnice a dočkáme se ho právě teď. Jenom tu podstatnou informaci najdu. Ano, tady několika kilometrovou šňůru aut. Čekejte na D1 mezi Vyškovem a Brnem a to před exitem 210 u Holubic. Pracují tady silničáři a kolona je z obou stran. No a když už jsem to zastavil, tak si dáme také příspěvek od vás, posluchačů, tentokrát na téma letní dětské tábory. Píše Vlasta, jezdila jsem celý život a posledních 20 let pak jako kuchařka, ale letos už opravdu naposled. Děti jsou stále rozmazlenější, bez úcty a respektu, furt jen telefon, bez internetu jsou jako zombíci. No, tak Vlasto, asi na tom něco bude, tak přátelé, jestli posloucháte tenhle příspěvek, souhlasíte nebo nesouhlasíte, pojďme s tím něco udělat, je to jen a jen v našich rukou. No a jinak pište, jak to máte s letními dětskými tábory vy, jestli jste jezdívali nebo stále jezdíte. Pojďme vzpomínat s Impulzem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.

0: Radio Impuls, za chvilku Marek Ztracený, stále věří, možná si vzpomenete, Marek byl nedávno přímo ve studiu našeho rádia, byla to skvělá návštěva, stejně jako předtím pár dnů Lucie Bílá. No, my pro vás chystáme další velkou a skvělou návštěvu a bude to už příští pátek 10. července, kdy k nám na 8. ráno dorazí Michal Hrůza. Na rozhovor přijde společně se svým kytaristou, no a součástí hodinového speciálu bude také živé hraní přímo ve studiu. Tak už si klidně do diáře udělejte poznámku, protože v pátek 10. července to bude hodinka Hrůzy. Samozřejmě jenom hodinka s Michalem Hrůzou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
6: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Radio Impuls.

0: Neděli co neděli usedá, obrazně řečeno, k našemu mikrofonu náš editor Alan Hejma, který pro vás připravuje stručný výběr událostí uplynulých 7 dní. No a neděle s datem 5. července nebude výjimkou, takže jdeme na to.
1: Pan prezident si nedá říct.
2: V turecké Ankaře začíná ta u nás teď hodně populární sešlost na to už v úterý a my tady v české kotlině dál posloucháme ozvěny nedůstojné disputace mezi Strakovou akademií a hradem.
1: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
2: Povídal ve čtvrtek premiér Andrej Babiš ve sněmovně stále pod dojmem předběžného opatření ústavního soudu, podle kterého Petr Pavel do Turecka letí. A pak se uvidí.
3: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
1: Nejlepší bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
3: Pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
2: No ostuda, ale chleba kvůli tomu snad dražší nebude. A nezapomínejme, že v počátku sporu o cestu do Turecka byl spor o českého Turka, Filipa Turka. Hoši jedou do Ankary, my na Impulzu už týden jezdíme po té naší krásné zemi, spustili jsme velkolepý prázdninový seriál s podtitulem Všude dobře, u nás nejlíp. Naším vyslancem je vynikající Tomáš Kabát.
4: Dobrý večer Střeponě, tady prý vznikly ty kapří hranolky.
5: Je to tak.
2: Tento týden to byl Kabátův jih Čech, zítra už Tomáš vyráží na sever Moravy, svátek nesvátek. Prázdniny tedy pokračují a víte, co skončilo? To hrozné vedro.
6: Ve dne v noci se potil i reportér Vítek Zábranský, kterého zvu do zpráv.
7: Pěkné ráno. Bez jedné desetiny 42 stupňů Celsia, to je nový český teplotní rekord, který včera padl v Doksanech na Litoměřicku.
2: Fuj tajbl, zaplať pánbu, že už je líp.
8: Prosím, pane místopředsedo.
9: Tak děkuji.
2: No nakonec jako vždycky výrok týdne Rádia Impuls, tentokrát druhý muž naší sněmovny Patrik Nacher v debatě o zákazu požívání alkoholu v této dolní komoře parlamentu.
9: Dámy a pánové, já si myslím, že není větší abstinent tady ve sněmovně, než jsem já.
2: Nevíme, ale podle Nacherova vyznání jsou všichni ostatní menší abstinenti, než je on. Kam to ale povede? Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Uzavřená D4 za chvilku v dopravním zpravodajství Rádia Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli odklízení následku nehody kamionu je uzavřená strakonická D4 u Dobříše. Konkrétně mezi exity 27 a 32. Nehoda na D4 se stala v místě stavebních prací. Obousměrná objížďka vede přes centrum Dobříše. No a práce silničářů stěžují provoz na D1 mezi Vyškovem a Brnem na úrovni Holubic. Před výjezdem číslo 210 je na D1 kolona z obou stran. Já doufám, že vám se kolony, hlídky a nebo nehody vyhnou, kdyby cokoliv z toho jste na vaší trase potkali, viděli nebo zaregistrovali. Dejte vědět ostatním motoristům tím, že to nahrajete do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavoláte na 605 222 007.

0: panečku Ploužáky, na tuhletu kapelu v 90. letech. No tak vzpomínat se může i u téhle písničky, v každém případě vzpomínat budete i třeba zítra na nějaké ty vyšší teploty, protože meteorologové slibují drobné ochlazení. Nejvyšší denní, ty zítřejší 20 až 24, ale na Šumavě může být i kolem 18 stupňů. Kromě toho zataženo až oblačno a místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. No tak já myslím, že odpůrci velkých veder si alespoň na pár dnů snad trošičku oddechnou.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Haló, tady Impulzory.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Čeští hasiči se vrátili z Venezuely. Nehoda kamionu zavřela D4 u Dobříše a na jihu Francie evakuují kvůli požáru tisíce lidí. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česká elitní jednotka hasičů je zpátky z Venezuely. Naši záchranáři tam po ničivém zemětřesení prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes spolu s dalšími ráno vrátil do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo, ještě v době jejich působení se to ale podle něj povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. V jeho americké zemi Češi pomáhali od minulého víkendu. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová je ocenila medailemi. Zástupce velitele týmu Jiří Němčík novinářům po příletu popsal mezinárodní pravidla takové pomoci.
4: Jsme klasifikovaný tým, to znamená tým, který je připraven na 365 dní v roce okamžitě vyjet postižená. Země si musí oficiálně zažádat o tu pomoc, pokud Česká republika to vyhodnotí, že může pomoci a chce pomoci. Od té doby už běží nastavené procedury tak, aby jsme nejpozději do 12 hodin opustili Českou republiku.
3: Práci ve Venezuele Čechům také stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Placení na dobírku zdražuje. Prodejcům tento způsob platby totiž přináší problémy. Každý 10. zákazník si balíček nevyzvedává a obchodníkům tím vznikají další náklady. Prodejci navíc po dobu přepravy nemohou nabízet zboží dalším zákazníkům. V některých případech typu zboží už ho nemohou vrátit zpátky do prodeje. Jde například o vitamíny, suplementy nebo některé typy kosmetiky. Přes léto je přitom hříšníků víc. Některé e-shopy proto dobírku zdražují až o desítky korun. Další se na tento krok chystají. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7000 žáků druhého stupně základních škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
5: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: A teď jedna čerstvá zpráva ze světa. Úřady na jihu Francie evakuují kvůli rozsáhlému požáru 5000 lidí. Píše o tom agentura AFP. Trasa, kudy zítra povede třetí etapa Tour de France, bude bez diváků. Charles Leclerc vyhrál velkou cenu Británie Formule 1. 28-letý monacký jezdec Ferrari si tak připsal v Silverstoneu první vítězství od října 2024. Druhý skončil George Russell z Mercedesu a jako třetí Leclercův stájový kolega Lewis Hamilton. Závod přitom dlouho vedl lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu. Kvůli technickým problémům a 5-sekundové penalizaci za porušení traťových limitů ale obsadil až 16. místo. Strakonická D4 u Dobříše je v obou směrech uzavřená kvůli vyprošťování havarovaného kamionu. Doprava je odkláněna na 27. a 32. kilometru. Ze zpráv je to všechno a teď už je s vámi opět Zdeněk Sekanina.
0: Tedy vám přeje krásný večer a to necelé 4 minuty po 19. hodině. V Metropoli, tedy v Praze, probíhá jedna velmi záhadná výstava. Jestli chcete vědět více, buďte s námi za 10 minut.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Na Radio Impuls důležitá informace z dopravy. Kvůli vyprošťování havarovaného kamionu je stále zavřená strakonická D4 u Dobříše mezi exity 27 a 32. Náhradní trasa vede přes Dobříš a to v obou směrech. No a já jsem sliboval informace o nejzáhadnější výstavě všech dob, která právě teď probíhá v metropoli. Expozice Sherlock Holmes v Praze ukazuje dobové kostýmy, první výtisky knih autora těchto slavných detektivek, ale hlavně účastníky vtahuje do samotné vyšetřování, a to pomocí interaktivních prvků.
1: Výstava o nejslavnějším detektivovi všech dob návštěvníky zavede do viktoriánského Londýna, kde Sherlock Holmes pracoval. Květa Havelková za produkci výstavy Impulzu řekla, že nejprve se příchozí dozví něco o autorovi Arturu Conanu Doyleovi.
2: On byl původem vystudovaný lékař a vlastně své vědecké poznatky předal i svému detektivovi a sami návštěvníci se stanou také součástí vyšetřování. Podle rad Sherlocka Holmesa vyluští úplně nový záhadný případ.
1: Slavnostním zahájením provázela i Barbora Krčmová z podcastu Opravdové zločiny. Ta mi řekla, že na výstavě ji nejvíc zaujala scéna rekonstrukce místa činu.
3: Je to fakt místnost, kde jsou rozházené věci, rozbitej hrníček a působí to fakt realisticky. To se mi moc jako líbí, že se tady ten divák může zapojit. A šokovala mě místnost, kde je to podle mě nějaká masna a visí tam jako kusy vepřů, tak to jsem se úplně lekla, má to až takovou hororovou atmosféru.
1: Výstava Sherlock Holmes v obchodním domě Bílá labuť v Praze potrvá do 10. ledna příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.

Rádio Impuls, za chvilku kapela Opět a Radeček, budou to bratři, teď ještě některé z příspěvků na téma víkendu malých radostí. My se vás ptáme, jestli jste jezdívali nebo stále jezdíte na dětské tábory. Napsala Maruška, že na táborech měla vždycky nejraději stezku odvahy, protože se jí smáli, ale zároveň se jí strašně báli. No, já musím říct, že mám za sebou velmi nepříjemné.

0: Když už měl ty krásné narozeniny, tak pojďme na to, bratři.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Impulzová. Každý týden představujeme hrdiny všedního dne a kdože je hledáno, přeci náš fenomenální kolega Aleš Růžička.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: A kože hledá, prostě musí to být lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí a tak, jak jsme rádi. Třeba řidiči autobusů, školníci, učitelky, kuchařky a nebo lidé, kteří se starají o památky. No a v rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls zamířil náš zuřivec na jihočeský Rožmberk.
2: No a hrad a dnes už i zámek Rožmberk má jako kastelánka na starosti Andrea Čekanová.
3: Ta práce má v rámci ročních období určitou dynamiku. My se teď tady setkáváme na začátku léta, takže asi všichni tuší, že tohle je pro nás úplně nejhektičtější období.
2: No. Říká se, že jste poddimenzovaní, jo? Ale dá se říct, kolik lidí vlastně pod sebou máte, které dáváte dohromady, aby vám pomohli ten hrad takhle jako řídit, spravovat.
3: Kromě profese kastelána tu máme, podotýkám, jednu jedinou uklízečku, jednoho jediného údržbáře, jednu jedinou pokladní, jednu hlavní průvodkyni a ještě takovou technickou výpomoc od našeho bývalého kolegy. Takže kolikrát, když to zmíním před těmi návštěvníky, tak opravdu koukají a říkají, a to všechno zvládnete v tak málo lidech, zvládneme.
2: Teďka mě napadá, že další hrdina všedního dne bude minimálně ta paní uklízečka.
3: Ano, jsou všichni ostatní, protože každý z nás má nějakou úlohu, kterou hraje a vlastně všichni dohromady tvoříme ten tým. A to jsem vám vyjmenovala vlastně ty persony, které máme na tom objektu, ale pochopitelně našimi servisními kolegy jsou potom stavaři, účetní, odborní, památkáři, takže my jsme jenom taková ta špička ledovce.
2: Zároveň bychom tímto poslali pozdrav a vlastně díky i vašim všem kolegům na všechny hrady a zámky v celé České republice, kteří se stejnou láskou jako vy tady o Rožmberk pečují o ty další hrady a zámky. Vy jste naše hrdinka všedního dne a máte tady od Rádia Impuls takové poděkování, takovou krásnou kytici růží. Ještě jednou děkujeme, mějte se krásně.
3: Děkuju a s těma růžema jste se trefil. Rosenberg, růžový vrch. To poděkování, jak říkáte, určitě nepatří jenom mně, ale skutečně nejen mým kolegům, ale i kolegům na ostatních hradech a zámcích.
2: Přijďte sem na Rožmberk, je to nádherný hrad.
3: Budeme se na vás těšit. Určitě máme co nabídnout.
0: Tak to slyšíte, hrdiny všedního dne hledáme i nadále v rámci našich českých prázdnin. S Rádiem Impuls vám zítra představíme zachránkyni koček. Už brzy ráno vyrazíme na severní Moravu. Buďte u toho.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Stále uzavřená D4 už za chvilku v dopravě 007 za muziku třeba Roxetti, no a za tu českou Petr Kotwald. Milujem se čím dál víc tady u nás na Impulzu.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A je to tady, nabízíme opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám tedy uzavřenou strakonickou dálnici D4 u Dobříše, konkrétně mezi výjezdy 27 a 32. Hasiči tady totiž vyprošťují havarovaný kamion za pomocí těžké techniky. Objížďka vede přes Dobříš směrem na Prahu, ale i na Strakonice. D4 u Dobříše by měla být zavřená zhruba do 22. hodiny. No a kvůli zúžení se pořád ucpává D1 u Holubic před exitem 210 ve směru na Vyškov, ale také na Brno. Ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, hlavně šťastnou cestu.

0: Pro dnešní večer se s vámi z Rádia Impuls loučí Zdeněk Sekanina. Ještě než vám řeknu předpověď, tak musím přečíst zprávu od Mildy, který píše, asi jsme museli Zdeňku jet stejnými vlaky, protože nás ta zlodějská společnost nechala na cestách přes 60 hodin. Teď už naštěstí doma ve Staré Boleslavi, kde je 20 stupňů Celsia. No tou společností byly asi myšleny České dráhy, protože jsme museli jet stejným vlakem do a z Kodaně. No takže gratulujeme každému, kdo si vybere tyhle nepříjemné zážitky. V každém případě, jaké nás čeká počasí na zítřek, meteorologové mají poměrně jasno, bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Na D4 u Dobříše havaroval kamion. V Česku je nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata a na jihu Francie kvůli požáru evakuují tisíce lidí. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Na dálnici D4 u Dobříše dnes popoledni havarovalo nákladní auto. Kamion s návěsem vjel do úseku uzavřeného kvůli opravě mostu. Podle policie řidič za volantem usnul, k čemuž se i sám přiznal. Dechová zkouška u něj byla negativní. Po nehodě byl v šoku a skončil v péči záchranné služby. V současné době probíhá vyprošťování kamionu pomocí jeřábu. Dálnice je kvůli nehodě obousměrně neprůjezdná. Uzavírka potrvá zhruba do 22. hodiny. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Až 5 000 lidí evakuují úřady na jihu Francie. Včera večer tam ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha v noci a dnes rozšířil až na plochu 1650 hektarů. 2 lidé utrpěli zranění a jsou ve vážném stavu. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
4: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odniesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: S Impulzem na fotbal.
3: Velkým hvězdám se na fotbalovém šampionátu daří. V našem ranním vysílání to potvrdil bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancara. Je nadšený, že se právě s bučným fotbalovým jménům daří na mistrovství skórovat.
5: Že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svém zaměstnání fotbalovým a užívám si to. I díky těmhle velkým hvězdám.
3: Po vypadnutí českého nároďáku ze soutěže fandí Švancara Argentině, a to už od dob Diega Maradony, a věří, že Argentinci obhájí mistrovský titul. Právě v modrobílých barvách hraje i fotbalový kouzelník Lionel Messi. Zprávy jsou u konce, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Karlovy Vary během filmového festivalu hlídají stovky policistů. V ulicích města mohou lidé potkat také hlídky s dlouhými zbraněmi. Strážci zákona se po dobu festivalového týdne zaměřují na veřejný pořádek, dopravu i ochranu majetku. V centru města jsou kromě uniformovaných hlídek také kriminalisté v civilu, kteří se pohybují mezi návštěvníky. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Opatření se dotknou i samotného závěru festivalu, stejně jako při jeho zahájení bude policie připravená na možné narušení ze vzduchu a nasadí techniku určenou k ochraně proti dronům. Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. Včera jich na velehradský Večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. ČTK o tom informoval tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je přitom nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Připomenu, že Česká republika dnes oslavila státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Právě velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Jičín dnes oficiálně zahájil provoz magnetické rezonance. To podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Klatovy zavedly hromadnou dopravu zdarma. Druhé největší město Plzeňského kraje cestujícím navíc umožní nastupovat všemi dveřmi. Jak vysvětluje starosta Pavel Strojený, na inovaci vidí samé výhody.
3: Slibujeme si od toho, že to začnou využívat lidi daleko víc. Nemělo by to mít za následek to, že by musel se nějakým způsobem prostě ten náš provoz, který platíme tomu provozu, zdražit. Bude to pouze prostě o tom, že bude využívaný daleko intenzivnější.
1: Zrychlení klatovské hromadné dopravy v denních špičkách mají starat zastávky na znamení a v přípravě je i modernější online mapa provozu. Rusko podle zpravodajských informací chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Dnes večer to na platformě Telegram uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Spojence vyzval k včasným dodávkám střel do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle něj pomohou chránit životy. Zelenský podobně varoval před rozsáhlým ruským útokem i ve středu. Rusko pak v noci na čtvrtek podniklo největší úder na Ukrajinu za poslední týdny, přičemž jen v Kyjevě zahynulo nejméně 31 lidí. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

když nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Známý poslanec SPD se diví. Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy sněmovny Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Michalem Strnadem v Dolní Komoře. V diskuzi na webu Moravec.cz dnes Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace. Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině. Současný premiér Andrej Babiš ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval. SPD volala dokonce po jejím ukončení. Nynější kabinet ji nakonec zachoval, Česko už do ní ale nepřispívá. V metropoli probíhá nejzáhadnější výstava všech dob. Expozice Sherlock Holmes Praha ukazuje dobové kostýmy, první výtisky knih autora těchto detektivek, ale hlavně účastníky vtahuje do samotného vyšetřování pomocí interaktivních prvků.
3: Výstava o nejslavnějším detektivovi všech dob návštěvníky zavede do viktoriánského Londýna, kde Sherlock Holmes pracoval. Květa Havelková za produkci výstavy Impulzu řekla, že nejprve se příchozí dozví něco o autorovi Arturu Conanu Doyleovi.
4: On byl původem vystudovaný lékař a vlastně své vědecké poznatky předal i svému detektivovi a sami návštěvníci se stanou také součástí vyšetřování. Podle rad Sherlocka Holmesa vyluští úplně nový záhadný případ.
3: Slavnostním zahájením provázela i Barbora Krčmová z podcastu Opravdové zločiny. Ta mi řekla, že na výstavě ji nejvíc zaujala scéna rekonstrukce místa činu.
5: Je to fakt místnost, kde jsou rozházeny věci, rozbitý hrníček a působí to fakt realisticky. To se mi moc jako líbí, že se tady ten divák může zapojit. A šokovala mě místnost, kde je to podle mě nějaká masna a visí tam jako kusy vepřů, tak to jsem se úplně lekla, má to až takovou hororovou atmosféru.
3: Výstava Sherlock Holmes v obchodním domě Bílá labuť v Praze potrvá do 10. ledna příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Magistrát v Olomouci zakázal brát vodu z povrchových toků. Kvůli velkému suchu se to týká řeky Bystřice, dále Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Omezení pomáhá ochránit vodní živočichy, které výrazný úbytek vody ohrožuje.
6: Opatření bude platit do poloviny září. Ve vodních tocích je totiž minimální průtok, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Je tedy momentálně zapovězeno nabírat vodu k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala i radnice ve Šternberku. Tam se opatření týká celého správního území. A v Olomouci rybáři lidé z odboru životního prostředí nepřetržitě sledují také situaci v řece Moravě, aby mohli včas zasáhnout. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
2: Fotbalisty Ružomberku posílil další český hráč. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal tam smlouvu na 2 roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu. 20-letý opavský odchovanec se v týmu setká s dalšími bývalými Spartany Filipem Součkem a Danielem Köstlem. V kádru Ružomberku přitom figuruje momentálně už 8 českých fotbalistů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
3: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se a nevím, syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístup jak ven, tak dovnitř obě dvě.
2: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
4: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odnesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodečka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

je spod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: srdce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režiséru Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 000 obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 000 žáků druhého stupně základní škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
3: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 000 lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
3: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se ani syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
2: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni ji navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
4: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odniesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodečka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režiséru Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och